Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Rakouské ledovce mají podle prvních měření za sebou jeden z nejhorších roků v historii sledování. Na ledovci Pasterce pod Grossglocknerem místy ubyly na výšku téměř 4 metry. V nadmořské výšce 2500 metrů se ledovec stenčil dokonce až o 10 metrů. Letošní ztráty asi budou patřit k nejvyšším za 135 let měření. Zatímco z pohledu klíšťat je sezona za námi, máme si dávat pozor i na podzim.
2: Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: V elektromobilech se některým cestujícím dělá při jízdě hůř než ve vozech se spalovacím motorem. Důvodem může být silné zrychlení, rekuperační brzdění nebo tichý provoz, kvůli kterému mozek hůř předvídá pohyb auta. Nevolnost zhoršuje také koukání do telefonu. Naopak pomohou výhled na silnici a čerstvý vzduch. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábos. Úvodem si pro nás kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připravil tip na výlet na pohádkový hrad.
2: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou v drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabodovali a obyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sověrozárky.
1: Pražské auto Univerzum rozezní filmové melodie, které formovaly světovou kinematografii. Originální koncert složí hold legendárnímu skladateli Ennio Morriconemu, přičemž taktovky se ujme jeho syn Andrea. Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu. Výjimečný večer spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je ale přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského maestra stáli a tvořili po desítky let. Uherskohradišťská věznice se promění v nové muzeum. Stála expozice Totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni Rozdícel. Víc už se do svátečního guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci, je pondělí, ano, 28. září, máme tu svátek svatého Václava, protože ten se narodil asi tak roku 907, 28. září, a možná taky roku 929, to se úplně tak jako neví, ale v každém případě slavit ho dnes můžeme, a navíc, když je pondělí, no tak co by ne, a slavit budeme tento svátek přímo státní tak, že si budeme přát nějaké ty písně, tedy někomu je můžete poslat, nebo jen pro sebe, nebo pro všechny, to je na vás, měly by to být písně typu Big Beatového, rockového, tak, jak to tady na Beatu máme rádi a jak to máte rádi vy, takže když si budete přát třeba Haničku Zagorová, je to milá holka, ale tu vám teda nezahraju. V každém případě první si budu ptát já jsem Jirka Rogl, zdravím vás ze studia Rádia Beat a já mám chuť na The Cult a jejich klasiku Wildflower a pak už je to jen a jen na vás.

0: Evičko, môžu sa k tobie pritulit?
1: Neotravuj ty hormóny nadržené, bolí mne hlava.
2: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme to

0: Rádio Beat.
1: Krásne dobré ráno, Jiříku, tady Zdenda Stachová.
0: Nazdar, Zdendo, ty si určite chceš něco ptát, viď, jak tě znám.
1: No a chtěl bych taky popsat všem Václavům, teda co mě znají tady v Takově, na Tachovsku.
0: Václav Neckář třeba, viď.
1: Třeba, no, tak to udělal si nezdá, nevadí. Tak jim přeju všechno moc nejlepšího k svátečku a nechal bych jim zahrát našeho oblíbeného Toma Pettyho Running Down Dream, jestli můžu poprosit.
0: Dobře, dáme to tam a ty se měj hezky, Zdendo, ahoj.
1: Taky, děkuju, ahoj.

0: Big Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Jiří, tady Pepa Maiden, Brdy.
2: Ahoj Pepo Maidene, to jsem teda zvědav, co si budeš přát.
1: Tak prosím tě, bylo by to nazvyklem Iron Maiden.
2: Ty, to jsi mě překvapil, ale jsem čekal, ty, co to bude, Iron Maiden.
1: No, ale, no. Ale skladba, která se skoro nehraje, z alba Final Frontier Talisman.
2: Dobře, dáme Talisman, nic proti tomu. A to je zrovna dobrý album a máš pravdu, že je takový méně frekventovaný obecně.
1: Jo, jasně. Přesně tak.
2: Tak jo, tak jí tam šoupnem a ty se měj hezky. Ahoj.
1: Taky a pěkný svátek všem.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání na Rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, Michal, Kostel, jsem to Orlici.
2: Ahoj Michale.
1: Já bych si přál taky písničku.
2: Ano, ano.
1: A přál bych si vždycky si přeju od mainu Alexandra Velikýho, ale dám dneska český repertoár, kvartet to Drát z ucha.
2: Dobře, Drát z ucha, do ucha.
1: Do ucha, promiň.
2: Já už právě taky nevím, teď mě zmátnout. A prostě ten drát od Vítkáčů, takhle.
1: Přesně tak, je to takový, taky hejbavý, takový další, pomalejší, takový správnější.
2: No tak jo, tak to tam dáme a měj se.
1: A přeju
2: no?
1: Samozřejmě všem Háclavům. A to je asi všechno.
2: To je asi všechno. Všem
1: kamarádům asi všechno.
2: Tak jo, tak se mě.
1: Tak, taky hezký den, a se daří. Čau.

se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ne všechny druhy slaniny jsou stejně nezdravé. Výrazně se liší hlavně obsahem soli a nasycených tuků. Dva plátky některých výrobků ale pokryjí víc než 40% doporučeného denního maxima soli a přes pětinu limit nasycených tuků pro ženy. Máme prý vybírat libovější varianty, zdravou slaninu ale v obchodech nenajdeme. Geopark Kralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku.
2: Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Kralska, Doks a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop. Z lesů plných hub zdraví Luboš Dvořák.
1: Google nedávno uvedl prémiové notebooky Google Book, které mají propojit počítač s telefony s Androidem a nabídnout umělou inteligenci přímo v systému. Prvních 5 modelů od Aceru, Dellu, Lenova, Asusu a HP se začne prodávat v říjnu. Ceny začínají zhruba na 22 tisících korunách. Google slibuje až 10 let podpory a rok služby Google AI Pro zdarma. To byl další sváteční guláš na Beatu.

0: Předváteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: 8 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a dneska máme svátek svatého Václava a ten je považován za hlavního patrona české země a to proto, že svým životem, mučednickou smrtí a následným kultem upevnil křesťanskou víru, jednotu a suverenitu českého státu. Dne 28. září roku 935 byl zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi a tato násilná smrt z něj právě udělala toho mučedníka. No a my dnes, protože máme tím pádem i státní svátek a většina z vás má volno, hrajeme písně jen a jen na vaše přání, ty můžete někomu poslat, věnovat, nebo si je zkrátka přát jen tak, nějaká vaše oblíbená muzika to může být, samozřejmě typu Big Beatového, jak jsme říkali, no a už tady mám někoho, kdo právě volá na to zmíněné číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
2: Čau Jirko, tady jsem z Brna.
1: A zdar. Chceš si něco přát, viď?
2: Ano, ano.
1: Tak co to bude?
2: No tak znáš mě, tak Iron Maiden. No. Znáš je tak jinýho, že?
1: To a co od nich?
2: No od nich bych dal Mother Russia. Motta se motoval, nehraje, je to výborná věc. Nedoceněnýho, jako podle mě nedoceněnýho Alba, No Prayer for Dying.
1: No tak já jí tam dám, no, já jí mám, já tohle album mám rád docela, ono je takový jako, nechci být obyčejnější, ale není koncepční, je takový jako písničkový.
2: Ne.
1: Dobře, tak já jí tam dám, jo, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, up the irons.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu B.
1: Standa, ahoj Jirko, dobrý ráno.
2: Ahoj Stando, tobě taky.
1: Tak když máme ty písničky na přání, ano. Mohu bych taky jednu přát.
2: Přeji si, no.
1: Ale byl by Tonic Cave a Jubilee Street, ideálně v Živák, kdyby byl.
2: Jo, proč Živák zrovna?
1: Ona je to nejlepší verze.
2: Jo, takhle, jo, vidíš, no, tak on je naživo úžasný, že jo.
1: Je.
2: Byl jsi teďka na tom metronomu, jak hrál?
1: Ale nebyl. Mám to dost daleko.
2: Jo, jasný, no, a to bylo super, že tam, ne, že by nebylo moc lidí, ale jako bylo to takový zbo-

0: krásně vidět ode všad. No.
1: Jo, tak to věřím.
0: Paráda. Jsou když tak fotky na našem webu, tak si tam na ně můžeš mrknout.
1: Mrknu, díky.
0: Jsou to moje fotky, mimochodem.
1: To paráda, tím víc na to
0: Tak jo, hele, jdem na to, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Evičko, môžu sa k tobie přitulit?
1: Nevotravujte hormone nadrženej, bolí mne hlava.
2: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme

0: Páteční den na přání na Rádio Beat.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, myslím, že bych mohl pro rychlou rotu vohnout i od Bohému.
1: Dobře, svaz českých Bohémů, ano, pro rychlou rotu odkud?
2: Z Blažova pro Rudyho a pro Radka.
1: No jasně, tak to tam...
2: Ale je to román.
1: Dobře, tak jo.
2: Tak jo, díky, čau.
1: Ahoj.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

0: Big Beat na přání. Na Rádio Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: Dobrý den, tady je Tobias.
1: Dobrý den.
2: Mohl bych si nechat zahrát Škvor, může se stát?
1: Dobře, to je tvoje přání a komu to chceš poslat?
2: Babičce.
1: Babičce? A babička má ráda Škvory, jo?
2: Ano.
1: Ano, no to je v pohodě. Hele, a to, ty seš podle hlasu bych řekl hodně mladý býťák, kolik ti je?
2: 11.
1: A posloucháš Big Beat rockovou muziku?
2: Jo.
1: A i Rádio Beat posloucháš?
2: Jo.
1: No tak děkujem, tak to je super a zdravíme babičku, jo? Ahoj.
2: Ano, naschle.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

to byly Led Zeppelin na beatu a zazněly také díky jednomu takovému mailovému přáníčku, které nám poslala Alenka a píše tu, přečtu takhle zpětně, ale snad to nevadí. Dobrý večer, zdravím do rády a beat, ráda a denně vás poslouchám. Dnes bych chtěla poprosit o zahrání Led Zeppelin pro mého milovaného manžela Tomíka, s kterým jsem bezmála čtvrt století, a taky pro všechny býťáky Alča z Českých Budějc. To má takhle a smajlíka s pusinkou, to je určitě pro manžela a my si za chvíli poslechneme nějaké vaše přání, které tedy zase bude skrze ten náš telefon s číslem 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, mimo jiné představitel boxera Ivana Draga ve filmu Rocky 4, bude 12. prosince v Praze hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností ve Slovanském domě v sále Empire Hall bude 50. výročí 4. pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z agentury BDN promo pořadatelé chtějí v případě Lundgrena, známého z mnoha akčních rolí, vyzdvihnout jeho vzdělání a složitý osud.
3: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160. Vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8 letech boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
2: V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Výsledky podle autorů naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. A je po svátečním guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání. Na Rádiu Beat.
1: 8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a my dnes si připomínáme výročí, tedy teď nevím, jestli máme zkrátka výročí zavraždění knížete Václava a jeho ostatky. To je docela známá věc, jsou pochovány v překrásné svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, tady na Pražském hradě. Tohle nejposvátnější místo v chrámu nechal postavit sám král Karel IV. A to přímo nad původním hrobem knížete Václava. Stěny kaple zdobí přes 1300 drahých kamenů a vedou odsud dveře do korunní komory, kde jsou uloženy ty naše české korunovační klenoty. No a my to tady na Beatu slavíme zkrátka tak, že si tedy hrajeme muziku jen a jen dle vašich ctěných přání. A někdo zase volá na číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
2: Ahoj Jirko, Jarda Velký Osiny.
1: Ahoj Jardo.
2: Tak já bych dal strejdu Lemmyho.
1: Ano.
2: Hrál dneska už.
1: Ještě ne, ale já ho klidně zahraju i dvakrát, mě to nevadí.
2: Tak bych dal toho Overkill.
1: Overkill, Motorhead, jasně, chceš to někomu poslat, když máme svátek.
2: Tak asi všem, kdo odpočívá, stejně tak jako já.
1: Ano.
2: A zítra zase do práce.
1: Dobře, to já to mám v obráceně, když já tady netrpím, ale zítra mám zrovna. Vlastně nemám volno, člověče, já jdu od dvou tady sem zítra.
2: No,
1: ve středu až mám volno. Dobrý, tak se mi hezky.
2: Ahoj. Díky moc, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sváteční den na přání. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: Dobrý den, tady Petr. Já bych poprosil jednu písničku.
1: Ano.
2: World Up od Kornu pro mamku.
1: Tak se jmenuje mamka křestním jménem.
2: Lada.
1: Lada, no to je jak princezna, viď? Se zlatou hvězdou na čele. No tak jí zdravíme, samozřejmě. Že má takovýho hodnýho synka taky, že jí nechal zahrát. Tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Radio Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu Beat.
1: Buď zdrav, Jirko, šaman z Libišan.
2: Ahoj, šamané, tak co to bude dneska?
1: No, hele, chtěl bych Iron Maiden.
2: Ano.
1: Když si to šlo. A bylo by to Rim of Ascent Mariner.
2: Dobrý, a komu to chceš věnovat?
1: No, všem, kdo mají rádi Iron Maiden a všem býťákům, kteří si užívají sváteční neděli.
2: Dobře, a je to teda pondělí jinak.
1: No, pom, sváteční pondělí, promiň.
2: Dobře, ale to nevadí, máme neděli každý den. Měj se
1: no,
2: hezky.
1: Někdo jo. Ahoj. Děkuju, ahoj.

the star dog and moon. Lifeless love.

0: Evičko, môžu sa k tobie přitulit?
1: Nevotravuj ty hormone nadržené, bolí mě hlava.
2: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme

0: Sváteční den na přání na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Martin, Pardubice.
2: Ahoj, Martine.
1: Volám na písničky na přání a úplně jsem překvapený, že jsem se dovolal.
2: No my taky jsme překvapený, no, z Pardubice.
1: Poprosil bych o moje oblíbené Boston a jestli tam je možný I'm ill, I'll never be.
2: Jasně, hele, a Boston, to je taková kapela, já je mám teda taky rád, ale zkuste o nich něco říct, když jsou oblíbený tvoji, udělat si takovou osvětu.
1: Já jsem si kdysi koupil jejich kazetu ještě někdy v 94. Ale prostě hrozně mě to chytlo, nevím proč, já mám rád ty jako vokály a tyhle, tyhle ty kapely, které takhle vystupujou. A vlastně pak už to plynulo postupně. To znamená, začal jsem si je hledat na Spotify, vlastně od té doby poslouchám vás, kdy to občas hrajete, takže to je taková, jako moje taková srdcovka, no. Kora teďka jenom, že vlastně ty zpěváci vlastně mají takovou smůlu, no, jakože že vlastně, ať ten první, tak teďka Karlo, že už jsou v rokovém nebi.
2: Jasný, no. Já jsem chtěl jenom dodat, že je to velká škola třeba pro aranžování skladeb, jak je to krásně propracovaný, tam všechny ty nástroje, to mi dáš určitě za pravdu.
1: Tak na tom se podílí asi nejvíc Tom Scholz, který je taková duše té celé kapely.
2: Paráda. Díky a měj se hezky.
1: Díky taky. Ahoj. Díky taky, Jirko, a hezký sváteční pondělí. Měj se a pozdraví byťáky. Ahoj.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Rakouské ledovce mají podle prvních měření za sebou jeden z nejhorších roků v historii sledování. Na ledovci Pasterce pod Grossglocknerem místy ubyly na výšku téměř 4 metry. V nadmořské výšce 2500 metrů se ledovec stenčil dokonce až o 10 metrů. Letošní ztráty asi budou patřit k nejvyšším za 135 let měření. Zatímco z pohledu klíšťat je sezona za námi, máme si dávat pozor i na podzim.
2: Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: V elektromobilech se některým cestujícím dělá při jízdě hůř než ve vozech se spalovacím motorem. Důvodem může být silné zrychlení, rekuperační brzdění nebo tichý provoz, kvůli kterému mozek hůř předvídá pohyb auta. Nevolnost zhoršuje také koukání do telefonu. Naopak pomohou výhled na silnici a čerstvý vzduch. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

0: Big Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože je dnes svátek svatého Václava, můžete klidně posílat, jak již se tedy děje, i třeba nějaké pozvánky na ty vaše zrovna nějaké svatováclavské slavnosti, nebo zkrátka to, co se u vás zrovna dnes děje. Mám tu třeba na Praze 4, že je svatováclavské velebení ze Zákolan, tedy píší, že svatováclavské slavnosti na Buči se dnes chovají, totéž národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, pak tady je svatováclavské slavnosti na zámku Sviany, no to bude určitě paráda, svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi, stará aerovka tady je, copak se koná svatováclavský jarmark dokonce na náměstí svatopluka Čecha v Ostravě, svatováclavské slavnosti piva v Ostravě také, Křivoklání, to je 30. rytířská slavnost na hradě Křivoklát a ještě tady musím doplnit, že svatováclavská jízda historických vozidel v Kunině, ano, to přišlo z Nového Jičína, taky to vypadá moc pěkně, v každém případě my tady hrajeme po celý den jen a jen na vaše přání, důležité je se dovolat, vím, že vás je hodně, se to třeba všem nepodaří, tak když už se vám to někomu podaří, tak dejte prosím pak příležitost dalším býťákům, ať se vás dovolá co nejvíc a máme tak ten sváteční den hudebně i žánrově co nejpestřejší. No a už tu máme dalšího z vás přímo na telefonu. Rádio Beat.
2: Ahoj Jirko, tady Vítěz z Kuříma.
1: Ahoj Vítěz.
2: Já poslouchám, že máme možnost si vybrat.
1: Ano, ano.
2: Což kdybychom si třeba vybrali výběr.
1: Pražský výběr, jo.
2: No a když je teda toho Václava, tak na Václavském Václaváku.
1: Dobře, dobře. Dáme, je moc člověků. V Houfu jsem se tam, mám mě ztratil,
2: já
1: mi dobré.
2: Já tam dlouho nebyl, no ale tak ono není o co stát.
1: No je tam teďka.
2: Tam ty předražený busty.
1: No tak to je jedna věc, ale teď tam bude jezdit tramvaj, víš, od zhora, tak to tam třeba.
2: A ještě ke všemu. Tak, no.
1: Dobrý, perfektní. Tak jo. Měj se hezky,
2: takže
1: díky.
2: Pro všechny Václavy a pro všechny býťáky a děkuju moc, měj se hezky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Petr, já bych přání hudební.
2: Ano, ano, tak povídej, co vybereš.
1: Jestli by šlo zahrát nějaký Cranberries.
2: Jasně, to víš, že jo. Dáme, máš rád tuhle jirskou kapelu?
1: Jo, jo, mám, no.
2: Tam je to škoda, viď, že Dolores takhle brzo odešla. Teď člověče s tou písničkou Zombie bodovala ta, jestli jsi to nesledoval, mladá thajská kytaristka, zpěvačka, 16. je, Nene Royal a vyhrála ten American Got Talent. $1,000,000 člověče dostal.
1: To nevím, to.
2: No, jenom taková zajímavost, že ta písnička teď má takový reunion, že tahle holče naše kovna jí zpívala. Tak jo, dáme něco, jo? No. Měj se hezky.
1: Jo, dáme, no. Tak děkuju. Hezký sváteční den.

0: Sváteční den na přání. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, tady ta Kýrka.
2: Ahoj Jiříku, máš přání, veď?
1: Měl bych přání.
2: Tak povídej.
1: Od Uriášu Golden Palace, je sice dlouhá, ale nádherná.
2: No, to nevadí, že je dlouhá, máme spoustu času, je svátek, ne?
1: Tak, a je. Poslal bych to tobě, sobě. Děkuju. A všem ostatním, který ve svátku musí být v práci jako my.
2: Ale my máme dobrý, nebo já nevím, co děláš ty, ale já mám dobrou práci docela, tak se
1: no,
2: nestěžuji.
1: Tak jinak toho, že jo, patrona naší země oslavit jinak než prací.
2: No jasně, to víš, že jo.
1: Aby zkvétala. Já mám taky dobrou práci.
2: Tak co děláš, řekni, pochlup se.
1: Kamaráde, já dělám s pokladama.
2: Fakt jo. A tak to nějak to? Ještě upřesni.
1: Já ti to řeknu úplně přesně, jestli máš rád starý věci.
2: No.
1: Tak bych si u mě v práci zešível.
2: Tak řekni, no.
1: Na skládce.
2: Jo, takhle až, no, výborně. A našel jsi tam nějaký poklady, opravdu?
1: Už mám zakázáno nosit něco doma, protože vytvářím další skládku doma, že?
2: Jo, tak to je jasný, no. No, tak aspoň jeden poklad zmiň, co si teda přines domů.
1: Třeba ta si úplně nová vzduchovka Slávie.
2: Ty jo.
1: Ještě zabalená v tom originál balení, nikdy nepoužitá, prostě nová.
2: A to asi má i cenu, ne? To by se dalo i prodat.
1: A to má cenu věcí, člověče. Zřejmě pro lidi ne, no.
2: Jasně, no. Tak jo.
1: To je neuvěřitelný.
2: Dobrý, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu Beat.
1: Jarda, čau Jirko.
2: Čau Jardo.
1: Hele, já jsem měl takový, no, plán. Dovolal jsem se asi po 150, což je taky malý zázrak. Chtěl jsem maidny, ale ty už tam několikrát
2: byli. Třikrát už, no.
1: A tak zkusíme brněnský Titanic.
2: Titanic, dobře. A chceš to někomu poslat, nebo tak něco?
1: Všem byťákům, všichni, co poslouchají, všichni, co jsou v práci.
2: Dobře, tak jo, tak děkujem a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem si pro nás kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připravil tip na výlet na pohádkový hrad.
2: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou v drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabudovali a obyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sověrozárky.
1: Pražské auto univerzum rozezní filmové melodie, které formovaly světovou kinematografii. Originální koncert složí hold legendárnímu skladateli Ennio Morriconemu, přičemž taktovky se ujme jeho syn Andrea. Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu. Výjimečný večer spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je ale přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského maestra stáli a tvořili po desítky let. Uherskohradišťská věznice se promění v nové muzeum. Stála expozice Totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. Víc už se do svátečního guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Evičko, môžu sa k tobie přitulit?
1: Nevotravujte hormone nadrženej, bolí mě hlava.
2: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme toho.

0: Sváteční den na přání na Rádiu Beat.
1: 13 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože máme dnes svátek svatého Václava, hrajeme jen a jen dle vašich přání muziku rockovou, samozřejmě, jak jinak, Big Beat, jaký máme tady u nás a vy ho máte taky rádi, to je jasná věc a můžem si připomenout, že ten svatý Václav, díky kterému vám právě takhle pěkně hrajeme, byl prvním příslušníkem rodu Přemyslovců, který dosáhl svatořečení, podle starých tradic ho vychovávala babička, to byla svatá Ludmila, a ta ho přivedla ke křesťanské víře, no a aby ochránil obyvatele před útoky a zajistil mír, platil sousedním východofranským panovníkům takzvaný tribut míru. Podle legend prý pěstoval sám obilí a hrozny, aby mohl vlastníma rukama péct chléb a připravovat víno pro mše. No a jeho smrt tedy se dnes 28. září v České republice připomíná jako státní svátek Den české státnosti. Rádio Beat.
2: Tě zdravím, Jirko, tady je Vláďa z Karlových Varů.
1: Ahoj, Vláďo. Tak co si budeš přát dneska?
2: No, dovolal jsem se po dlouhý době teda. Dal bych kanadský dřevorubce a budou to Nickelback. Faraway, kdyby šlo.
1: Dobře, klidně. A proč zrovna tuhle kapelu? Máš jí rád?
2: No, úplně super, i klipy jsou krásný.
1: No tak jo, tak jí tam dáme a chceš to někomu poslat, nebo pro sebe jenom?
2: Pošlu to přítelkyně do práce.
1: A jak se jmenuje, jak se s ním aspoň?
2: A pošlu to tomu Davidovi, který tam furt volá, 11letýmu.
1: No.
2: A mívá docela dobrý tipy. Takže že mu za to děkuju.
1: Dobře.
2: A pak všem, kteří to budou poslouchat, protože Nickelback, ty jsou dobrý.
1: No tak jo, tak díky a měj se hezky, ahoj.
2: Já ti taky dík, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Big Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: Dobrý, zdravím, tady Ivan z Brna.
2: Ahoj Ivane, tak co si budeš přát pěkného?
1: Tak, protože je dneska den státnosti, to je jedna věc. A druhá věc, já jsem minulý týden slavil narozeniny. Takže bych chtěl zahrát od Škorpíku You and I.
2: Dobře, tak to tam dáme. Tak nám můžeš jako chlap říct, kolik jsi slavil aspoň?
1: 62.
2: 62, no to je krásný. Ano. Tak
1: no,
2: jo.
1: Žiju 50 let rokem, no.
2: Tak to blahopřeju samozřejmě.
1: A hlavně bych to chtěl věnovat teda svojí přítelkyni.
2: Jak se jmenuje křestně jménem?
1: Marie.
2: Maruška, tak Marušku zdravíme a dáváme tam Škorpíky. Měj se hezky,
1: děkuji
2: ahoj.
1: Moc a všem přeju krásný svátek.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání. Na Rádio Beat.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, Jirko.
1: Ahoj.
2: Čau, čau, tady Damian z Blanska.
1: Ahoj, Damiane.
2: Já bych si přál Genesis.
1: Ano.
2: A The Carpet Claws.
1: Tak jo, a komu to chceš poslat, Damiane?
2: Já to chci poslat mému tátovi a mé mámě.
1: Tak jo, tak je zdravíme a už to tady lovím, jo? Měj se hezky, ahoj.
2: Jo, čau, čau, čau.

0: Předváteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: Na tady říku, tady Koríš.
2: Ahoj Koríši.
1: Takže můžu si něco nechat napsání?
2: No jasně, to je jasné.
1: Já zase mám také trošku speciálky. Snad to bude, že máš tam Koknem Rebel?
2: To víš, že jo.
1: Jo?
2: No.
1: Psychomodo?
2: Dobře, tak já to tady vylovím a šoupnem to tam a komu to věnuješ.
1: Všem výťákům, kteří mají tady tuto starou muziku rádi.
2: Dobře, tak jo, měj se hezky a díky.
1: Díky, čau.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ne všechny druhy slaniny jsou stejně nezdravé. Výrazně se liší hlavně obsahem soli a nasycených tuků. Dva plátky některých výrobků ale pokryjí víc než 40% doporučeného denního maxima soli a přes pětinu limit nasycených tuků pro ženy. Máme prý vybírat libovější varianty, zdravou slaninu ale v obchodech nenajdeme. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku.
2: Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop. Z lesů plných hub zdraví Luboš Dvořák.
1: Google nedávno uvedl prémiové notebooky Google Book, které mají propojit počítač s telefony s Androidem a nabídnout umělou inteligenci přímo v systému. Prvních 5 modelů od Aceru, Dellu, Lenova, Asusu a HP se začne prodávat v říjnu. Ceny začínají zhruba na 22 tisících korunách. Google slibuje až 10 let podpory a rok služby Google AI Pro zdarma. To byl další sváteční guláš na Beatu.
0: Classic Rock.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu Beat.
1: 10 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a stále hrajeme až do večera na vaše přání. Ježiš, teď jsem se tady, jo, se mi to málem ztratilo, ale je to v pořádku, býťáci, důležité je zavolat na číslo 210 32 33 34, dovolat se, to je jasná věc, ale zase bych poprosil všechny z vás, kdo jste se už dovolali, tak dejte příležitost dalším býťákům a na druhou stranu volat můžete úplně všichni, všechna býťátka, všechny býťačky i býťáci, kdo zkrátka by si chtěl něco vybrat pěkného, nějakou muziku, tak volá na to zmíněné číslo. No a už se tak děje, už někdo zase volá. Rádio Beat.
2: Čau Jirko, tady Jirka.
1: Čau Jirko.
2: Vy jsme si nechali něco zahrát.
1: No tak vyber, co? Co to bude?
2: Pojď sem, řekni, co máme rádi. Ne, řekni. Lemmy.
3: Lemmy.
2: Lemmyho Kilmistra.
1: Dobře, dáme Lemmyho. A kdo to tam chtěl? Co to je za klučíka?
2: Povídej. To je dcera.
1: To nevadí, jak nám jenom řekni, jak se jmenuje synek, nebo...
2: Dcera Amálka, studí se.
1: Jo, dcera Amálka, jako Víla, viď? Víla Amálka, Amálka ano.
2: No, no tak... Mě poslouchat Lemmyho právě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Evičko, môžu sa k tobie přitulit?
1: Nevotravuj ty hormone nadrženej, bolí mě hlava.
2: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme toho.

0: Sváteční den na přání na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádiu Beat.
2: Zdravím, Jirko, Láďa, nový strašecí.
1: A Láďo.
2: Já mám do zbičku, šlo by zahrát Kurtizány z 25. venue.
1: Ano, prosím.
2: Omylem.
1: Ani omylem, jo, to víš, že ne. Zahraje.
2: Přesně.
1: A to je zrovna pěkná písnička.
2: Jo, já jsem přemýšlel, buď to o mně, anebo omylem. Vyhrálo to omylem prostě a chtěl bych to poslat všem býťákům, ať mají krásnou neděli slunečnou.
1: A co vyberou? Někdo slunečný, někdo slunečnou, hele, ať.
2: Tak.

0: Přesně,
1: možnost volby je důležitá.
0: A hlavně všechno nejlepší taky všem Václavům. Nějak to moc nepadá k tomu svátku.
1: No tak teď to řek, hele, tak za všechny. To je...
0: Za všechny a hlavně taky hodně český muziky, ať ten český den, tý český státnosti oslavíme pořádně česky.
1: Dobře, tak ty jsi to teďka krásně doplnil, takže myslím, že tomu dojdeme tedy za dost. Dobře, měj se hezky.
0: Dobře, Jitko, krásný den.

0: Big Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: No nazdar, Jirko, tady je Lumír z Uherského Brodu.
2: Nazdar, Lumíre, ty určitě chceš zahrát něco, viď?
1: To se rozumí jako samo sebou. Já bych si přál zahrát Sabatony,
2: ano,
1: které málo hrajete, a mohla by to být písnička To Hell and Back.
2: Dobře, do pekla a zpátky.
1: Do pekla a zpátky, přesně.
2: Ale důležitý je se vrátit vždycky. No tak jo, tak zdravíme a děkujem za výběr muziky.
1: Ano, děkuju taky a pěkný den přeju všem býťákům.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání.
1: No a zatím tedy musím říct, že vybíráte muziku v skutku parádní. Za chvíli už tedy bude spolu s vámi si ten den užívat Dan Kohout. Už jsem přišel před chvílí, v půl tady byl, no představte si to, takže teď tady někde pobíhá ještě, ale v každém případě za malou chvilku už můžete začít volat Danovi. On vám jistě splní, co vám na očích uvidí. Já tu mám ještě posledního, tedy se svým přáním, které splním já takhle, abych se do toho nezamotal, ale v každém případě vám přeji krásný zbytek svátečního dne a taky vyrazím ještě někam takhle vstříc novým zážitkům. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl. Budu se na vás těšit zítra odpoledne, ano, jsem to o 14 do 19 a pak ještě nás čeká Hledáček Jirky Rogla, takže vlastně do 20, takovouhle směnu budu mít krásnou. Zítra dorazí Michal Schembauer z Českého srdce, máte se na co těšit, slíbil, že vezme, já jsem původně myslel kytaru, ale on přinese buzuky, což je tedy úžasný nástroj a bude tady ve studiu hrát a zpívat živě, takže určitě nezapomeňte zítra v 19 hodin. No a teď tu mám ještě tedy, jak jsem slíbil, posledního býťáka, který mi řekne své písničkové sváteční přání. Rádio Beat.
2: Ahoj Jirko, Michalo.
1: Ahoj Michale.
2: Dáme akcepty na přání.
1: Dobře, akcepty.
2: A nechám výběr na tobě.
1: Dobře, a ještě můžeš to někomu věnovat třeba.
2: Dáme to společnosti, co s ním jezdí na koncerty, s Dimendo Tomán, Ivan Dostal, Míra Karlovy Vary a další kamarádi, co jezdí po Big Beatu.
1: No tak jo, tak je zdravíme a dáváme akcept. Měj se, ahoj.
2: Děkuju, čau.

0: sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, mimo jiné představitel boxera Ivana Draga ve filmu Rocky 4, bude 12. prosince v Praze hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností ve Slovanském domě v sále Empire Hall bude 50. výročí 4. pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z agentury VDN promo pořadatelé chtějí v případě Lundgrena, známého z mnoha akčních rolí, vyzdvihnout i jeho vzdělání a složitý osud.
2: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160. Vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8 letem boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
1: V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Výsledky podle autorů naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. A je po svátečním guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: sváteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: Ano, dnes je, přátelé, sváteční den, hrajeme na přání svatého Václava. Slavíme, vzpomínáme na tohoto patrona české země, takže já přeju všechno nejlepší všem Václavům, jmenovitě třeba mým kámošům Vašek Koubek, Vašku, vše nejlepší, Vašek Zima, výborný bubeník, taky vše nejlepší, no a všem samozřejmě ostatním. Tak, no, Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat, je 14 hodin a 11 minut a já mám prvního klienta. Halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Kdo je tam?
2: Já, Bad Chrudimi.
1: Bad z Chrudimi?
2: Bad Chrudim.
1: Jo, ano. Bade, ty už taky nějak slavíš, jak ti tak slyším, viď?
2: Jo, slavím od rána.
1: No, to je...
2: protože zapím svatýho Václava.
1: To je...
2: Svatýho Václava, svatýho Vaška Havla.
1: Ano.
2: A můj táta byl taky Vašek, tak ho slavíme.
1: Tak ty to máš takhle, nechci říkat na trojku, ale takový trojitý slavení. Jo, jen, manželka se směje mi, tak...
2: Ne, to není manželka,
1: to je přítelkyně. No, jo, přítelkyně je furt lepší než manželka, jo, chceš říct teda.
2: No, já myslím, že to takhle to...
1: Ano, člověk má možnost ještě jakoby vycouvat. No, hele, tak...
2: Počkej.
1: Tak slyším, ano, že ano. Tam u vás je veselo, Vade. Tak...
2: No, ona veselá, ona... Počkej, přítelkyně veselá.
1: No, to slyšíme, že jste tam takový veselý, tak já vám to...
2: Počkej.
1: Ona tam něco vykřikuje, tak ať to řekne do toho telefonu, protože já ji nerozumím. Slyším tam...
2: Nerozumím.
1: No, já ji nerozumím, jak je daleko, víš, tak... Jak
2: no,
1: tam,
2: jasně.
1: Jak tam na mě jde dveří?
2: Já ti dám.
1: No, kámo, tak vyjdej.
2: Já ti dám telefonu a ona ti řekne, kterou písničku, protože minulost jsem se dovolal já
1: no.
2: A poslal jsem tam Plenta
1: no,
2: pro
1: teď,
2: ní
1: teď si taky,
2: zamilovanou.
1: Teď si taky vybral ona, teď si vybral Plenta a já jsem vybral písničku. Jasný, no ale klidně mi jde ona, jako.
2: Ne, já ti dám.
1: No,
2: já ti dám na ucho.
1: Ne, doslova teda.
2: A mluv, no.
3: Hele, fakt.
1: Čau.
3: Čau. Hele.
1: No.
3: Jdeme na blad.
1: Cože?
3: A víš, co to je?
1: To nevím.
3: Ty to nevíš. Hele, normálně, když budeš chtět vzít někoho na blad.
1: Na blad?
3: No.
1: No, tak to, co to znamená?
3: Takže si jako chceš vzít, jako za nám.
1: Za co? A je, teď nám to nějak vypadlo, vypadá to, že přítelkyně šáhla na něco na telefon, takže vyplula spojení. V každém případě ještě jednou, hezky si to tam oslavte, je slyšet, teda ne vidět, slyšet, že jste v nejlepším. No a já jsem vybral Roberta Plenta, Poor Howard.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 210 32 33 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na rádiu B.
1: No a já v tenhle moment můžu pozdravit svým oblíbeným pozdravem Kohout zdraví Koríše. Čau, já tě zdravím na dálku takhle. Tak co jsi vybral, Koríši?
2: Něco od Pavoudo, že si tam něco živého, co bys tam
1: chtěl. Tak já bych dal, ty jsi chtěl živák nějaký, tak já jsem vybral Dem from Subway Sioux, jo, doufám, že ti to bude vyhovovat, jo, dobrý, jak slavíš svatýho Václava, co?
2: V klidu.
1: Ne, jako ne, kolega Bat, tento trošku s přítelkyní to trošku rozjeli, to bylo slyšet z telefonátu, ale bylo u ní.

0: Sváteční den na přání na rádiu Beat.
1: Ano, sváteční den na přání na rádiu Beat na svatýho Václava a já mám dalšího klienta na drátě. Haló, kdo je tam?
2: Čau, Dané, tady David.
1: Nazdar, Davide. Tak co to bude tentokrát?
2: No, tak to bude. Slečna Anna je za vodou vanastový věci.
1: Výborně, posloucháš vanastovky, jo?
2: Jo, a rádio Beat je dobrý, hodně dobrý, ale teda je to teda těžký se sem dovolat.
1: Jo, to je, ono je to někdy dost těžký. Takže máš rád i Roberta Kodyma, viď?
2: No jasný.
1: A víš, že Robert dělá výborný okurky kyselý?
2: No, já teda moc nevím, ale já si chtěl jsem něco.
1: On byl tady na návštěvě u mě v rokový zpovědnici a přinesl mi výborný vlastnoručně zavařovaný kyselý okurky. A třeba tátovi by chutnali jeho mámě. Tak se mu třeba...
2: No,
1: tak zkus na něj...
2: Doufám, že táto poslouchá.
1: Tak třeba si zkuste oslovit Roberta, že máte doporučení od kohouta, že fakt dělá výborný okurky. Tak třeba ti nějaký pošle. Dobře, Davidku, tak vanastovky a slečna Anna je za vodou, jo? Měj se hezky.
2: Jo, díky.
1: Čau.
2: Díky, čau.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: Přátelé, dovolte mi, abych teď zahrál ze svého srdce mé partnerce Šárce, nebo Sáře, jak říkám Sára, která je teď po operaci, leží v nemocnici, všechno dobře dopadlo, no ale leží tam v nemocniční komoře a nožky má nahoře. Ježiš, to zní blbě. Leží tam v nemocniční komoře, jo? No, a zatím tedy, jak říkám, vypadá to dobře a brzy ji pustí. A tak bych, jo, a ještě jsem chtěl říct, ona totiž miluje strašně Briana Adamse, jo. Trošku na něj žárlim, na ochraptělýho frajírka, jo. A já zase miluju Tinu Turner. Ono totiž, aby to bylo 50-50. Ve vztahu to má být vyrovnaný, jo? Jeden nesmí přečnívat na druhýho. Takže jsem to takhle vtipně vymyslel, jo? A navíc je to výborný duet, výborná písnička. Tedy samozřejmě Brian Adams a Tina Turner, jo? Takže, Šáry, prosím tě, ať tě pustí co nejdřív, všechno je doma pro tebe připravený, doma je neskutečný bordel a všechny párky jsou sežrané.

0: sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Rakouské ledovce mají podle prvních měření za sebou jeden z nejhorších roků v historii sledování. Na ledovci Pasterce pod Grossglocknerem místy ubyly na výšku téměř 4 metry. V nadmořské výšce 2500 metrů se ledovec stenčil dokonce až o 10 metrů. Letošní ztráty asi budou patřit k nejvyšším za 135 let měření. Zatímco z pohledu klíšťat je sezona za námi, máme si dávat pozor i na podzim.
2: Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: V elektromobilech se některým cestujícím dělá při jízdě hůř než ve vozech se spalovacím motorem. Důvodem může být silné zrychlení, rekuperační brzdění nebo tichý provoz, kvůli kterému mozek hůř předvídá pohyb auta. Nevolnost zhoršuje také koukání do telefonu. Naopak pomohou výhled na silnici a čerstvý vzduch. Poslouchali jste sváteční guláš na Beatu.

0: byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání.
1: Ano, to je možný, jenom na rádiu Beat. Je 15 hodin a 5 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a teď vás pozdraví i další Beaťák. Halo, slyšíme se?
2: Ano, ano.
1: Ano, kdo je tam?
2: Radek.
1: Nazdar, Radku, co si budeš přát a pro koho třeba?
2: Přál bych si Aleš od Tří sester.
1: Ano, já jsem Aleš, se jmenuje ta písnička, prosím tě, jo, celá.
2: Ano, jo.
1: Jasně, ano, ano, v pohodě, ano.
2: A přál bych si to pro Dášu Čásavskou.
1: To je tvoje co?
2: Asi přítelkyně.
1: Asi, zná. Ještě si nejseš jistý teda, jo?
2: Tak byl jsem si a úžas nejsem, to je jedno.
1: Cože ještě jednou, že jsi?
2: Byl jsem si jistý a už asi zase nejsou.
1: Už si asi se nejseš si jistý, jo? Já to říct, nebudu, ne, to je tvoje věc, no to ono to tak v životě bývá, no jasně. Třeba no, to, hele, třeba tak. To dopadne, Radku, dobře, jo? Tak já jsem Aleš.
2: Já to věřím.
1: Dobře, tak jo, tak se měj hezky. Čau, čau.
2: Jo, díky.
1: Ahoj. Čau, čau.

Studio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Páteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: Dám zase tady přednost mailům, SMS-kám, protože skutečně dovolat se sem do studia, zvlášť na písničky na přání, to je opravdu nadlidský výkon, bych skoro řekl. Takže ahoj, Dané, nedá se dovolat, vidíte, to je potvrzení mého mých předchozích věd. Nedá se dovolat, tak to zkouším prostřednictvím SMS. Prosím, mohl bys zahrát Eric Clapton River of Tears? Moc díky, Mája. Májo, milerát tuhle tu super pecku.

0: 32, 33, 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na Rádiu Beat.
1: Ano, tohle číslo jsem do studia Rádia Beat vytočil i Laďa. Laďo, já tě zdravím.
2: Pěkné odpoledne, vinčuju.
1: Nazdar, vinčuju, Laďa, to je Morava, odkud?
2: No ještě něco horšího, Hanák.
1: Hanák, to je horší ještě než Moravák, jo?
2: Oni to tvrdí, jo, mě no, to jedno.
1: A kdo to tvrdí? Ostatní, jako Valaši to tvrdí, jo? Nebo...
2: No, Valaši a Češáci a takové, že Hanáci jsou skoupí na kolen, na to, na korunu, že si nechal vrtat koleno.
1: No, no a přitom to tam máte tak úrodný, že jo?
2: Se to je nejúrodnější půda. To se říká... Proto tam stavíme dálnice, aby se nehlo nic sázet.
1: Jo, jasně, rozumím. Ale to jsem slyšel, že Hanák se ráno probudí, noha mu křupne o uschlej klacek, on ten klacek veme, strčí ho takhle do hlíny a ráno mu vykvete. No, takže takhle prej to tam...
2: To bévalo, no. Čiže to tak dělají v Káflandu, že zaparkují a hned všechno kvete.
1: Jo, takhle to mají, aha, vidíš to, tak to jsou ty no, technologie.
2: Doba se změnila, no. Jo.
1: No,
2: proto tak... postavil ty dálnice, protože nikomu se nechce hrabat v zemi, víš?
1: No, tak to je jasný. No a ty máš domeček, zahrádku máš?
2: No, takový uzavřený dvůr, takový no. Malinký, taký malý soukromý jezer. No dneska stáčím víno, takže takový nevděčná práce.
1: To chceš říct, že stáčet víno je nevděčná práce? Co to meleš, prosím tě? To je bohulibá činnost.
2: Ne, já můžu, protože přes telefon mi se držku nikdo nedá.
1: To je pravda, no. Jinak bych se na tebe vrhnul, ne, že bych ti chtěl dávat přes držku, ale vyčinil bych ti a okamžitě bys mě musel dát ochutnat, co se urodilo teda, no.
2: Však dojeď. No a však dojeď. Dělám aj likérky, jestli je více dělám, takový ty alchymii domácí, takže dojeď.
1: No dojeď na Hanou tam. Jak je to daleko, já jsem furt v rádiu teďka. No,
2: já vím, jak je to daleko, ale když je člověk tady, tak je to celkem blízko.
1: No to jo, to chápu, jasně.
2: A zvlášť, já to daleko nemám.
1: Zvlášť po tvých slivovičkových likerkách pak přijde člověku, že je všude blízko, možná i do Rio de Janeiro, že by došel. No,
2: no ne, ne, ale když potkáš nějakou 280 letou děvčicu, tak i ta vypadá mladě potom.
1: 280 letou, i ta vypadá mladě, jo? No. Tak to bych chtěl fakt ochutnat, ten tvůj likér.
2: To probouzí a jim bubíje. No.
1: Hele, já, Laďo, chci se zeptat, co stáčíš dneška za víno, za odrůdu?
2: Dneska mám takový pokusný, říkám, alchymie. Dělám z černýho jeřába.
1: Cože děláš? Černýho jeřába?
2: Vínko z černýho jeřába dělám, no.
1: Jako jeřaby na strom, jo? Tak z toho děláš
2: víno. No, to je jedno z nejzdravějších českých bobulek, co jsou, tak aha. Jsem je nazbíral a dělám z toho víno.
1: Takže ne z jiný révy, ale z jinýho teda ovoce.
2: Ano, jasně, není to víno, ale jak se tomu dá říkat, že já tomu říkám alchymie.
1: No, no jasně. To můj kamarád Zibí, když jsem s tím byl ve Valticích, to je výborná historka, v rychlosti řeknu. A on je takový...
2: Já mám čas, mě to teče pomalu.
1: No, a to je takový všeuměl, že jo, všesnálek, by se dalo říct. A mimo jiné dělají víno. A teď ti řeknu ten příběh. Tak přišel ve Valticích do obchodu s potřebami pro vinaře, jo. A teď tam přišel, no jak se to natahuje do sebe, no koštíře, jo, a teď ty různý filtry, ty teploměry a tohle, a teď on jako se ptal tý paní prodavačky, která byla znalá samozřejmě, nějak by tam nedělala v takovém obchodě, tak tam říkala, že si
2: veme tady... Taky alkoholik.
1: No tak jasně, že si veme tady ten teploměr a tady tu hadičku, já nevím, tady ten, jo, a koštíře, tamhlety a hemlety a já nevím, co všechno ještě. A paní tak jako pokyvovala uznalé a říkala, vy jste zkušený vinař, viďte. A Zíbí říká, no ano, no, jako... A můžu se ptat, berete z vinohradu? No, no ani tak ne, jako, takže aha, vy máte svůj. A jaký děláte odrůdy? Tady je populární, že opálava, nebo rýňák máme tady výborné, jak je teď teplo tady dole s kyselinkou a přitom sladoučky harmonické, výborně. A teď se optala ty odrůdy, jo, vinný. Valtice, no. Že jo, vinný kraj. A on říkal, ne, já to dělám v Čakovicích v Praze. Střešní, z višní a z rybízu. No tak paní jako sklaplo, tak něco takového, jako ty taková alchymie. No, pil jsem ta jeho vína, no, abych ho neurazil. Tak dalo se to pít a druhý den byl člověk trošičku nesvůj, abych byl diplomat. Tak asi to je, jo?
2: Jo, ale asi to přecukroval, no, synek.
1: Asi to přecukroval, nevím. Já to bude rozumět. Já jsem vinář, ale do vína jsem se nikdy nepouštěl, to je pravda. Jenom konzumuju.
2: Já vinář nesu, ale strašně mi to šmakuje na to přicházet, víš?
1: To je ale...
2: Jako já to nedělám proto, abych se někde prsil,
1: ano.
2: Ale jako strašně mi baví ten proces, ta alchymie, a když to roste na zahrádce, ano. Tak to ještě nezužitkovat.
1: Hele,
2: já to dělám ještě s medem, ne s cukrem.
1: Jo, no vidíš to. Hele, ty seš renesanční člověk, když tě tak poslouchám. A renesanční...
2: Já jsem se narodil ve 12. století. No,
1: tak vidíš, no. A takovýhle lidi vždycky dobývali svět. Ty jsi chtěl kapelu Znouzecnost a já tedy zahraju píseň Jdu dobývat svět, ta se k tobě hodí. Jo?
2: Laďo. Co s tebou? Posluchaj, a co ti daří? Jestli chceš, tož dojeď.
1: Dobře, díky. Čau, Laďo. Měj
2: se.
1: Ahoj, to mě taky. Díky, ahoj. Čau.

0: Sváteční den na přání na rádiu Beat.
1: Teda ty hormony nadržené, to mi v životě žádná neřekla. No, nevím, jestli by se z toho chlap měl těšit nebo netěšit, no ono záleží asi na věku, ale nebudu to rozebírat, viď, Péťo? Slyšíme se?
2: No, radši ne.
1: Radši ne, že jo. Tak, pojďme radši k té muzice. Tak co jsi vybral?
2: No, čave, zdravím a 26. září jsem měl narozeniny, takže si nechám opožděně zahrát.
1: Já 26. září, no to bylo teď někdy.
2: No, to bylo teďka, no.
1: No tak všecko nejlepší, kolik ti bylo?
2: Jo, díky. A 25. září právě tato kapela vznikla, YouTube.
1: Ano.
2: Fenomén, že jo. Larry Mullen to dal někde na nástěnku, nebo jo. Nevím, jak to bylo. No, ale prostě voden dřív než já a 8 let.
1: Takže ty seš, aha, proto máš vztah ke kapele YouTube teda.
2: No ne, jako celkově je to prostě, já jsem to přišel poprvé, hele, na Luxemburku, ještě tenkrát byl Radio Luxemburg, jo. Chytil mě na střední vlny a slyšel jsem ten Pride, jo,
1: jasně.
2: Hrdost, tak jsem byl z toho úplně hotový.
1: No vidíš to, no jak já ti zahraju, no. Samozřejmě. Ale chtěl jsem se, Petře, zeptat, kolik ti teda bylo? Ty to můžeš říct jako chlap.
2: No, mě bylo 58, člověk, no, tyhle, okupační ročník, no.
1: Počkej, a to ještě v 58 můžeš krásně ještě o hormonech pouvažovat, ne?
2: No, tak jak kdy, hele, jak kdy.
1: Nic.
2: 14 kopků, tak to uvažuju, ale ráno zase neuvažuju.
1: Jasně, nebudeme to rozebírat. Dobře, Petře, vybrali jsme z alba War z roku 80, teď to bylo 87, to je, nebo album?
2: Ne, to je dřív.
1: To je blbost, hej, to je dřív.
2: No,
1: to
2: 83.
1: To je 83 War, ano, máš pravdu. No. A Sunday Bloody Sunday, dáme, jo?
2: A můžu pozdravit svoje tři dcerky?
1: No jistě, že, samozřejmě.
2: No, mám tři dcery, nádherný, a no, jsou vidíš, všichni v čudu, proto si nechávám zahrát sám, že jo, jsem sám doma.
1: Jasně.
2: Žena na kafičku a dcery v čudu, víš?
1: No, dcery takže... v čudu, žena na kafičku a chudá Peťa.
2: Sám doma a škopky, no.
1: sám doma a opuštěn, bychom mohli natočit další pokračování.
2: A za tohle... chvilku budu napuštěn.
1: No, vidíš to, no. Já myslím, že se na tebe nemůže nikdo zlobit, že jo?
2: V pohodě, jo. Slavím furt, no.
1: Dobře, tak jo, Petře. Sunday Bloody Sunday YouTube, Petře. Měj se, čau.
2: Díky moc, pozdravuji tam všechny ve studiu, čau, díky.
1: Díky
2: a všem vidíkům, čau.
1: Čau, ahoj.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem si pro nás kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák připravil tip na výlet na pohádkový hrad.
2: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabodovali a obyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sovy rozárky.
1: Pražské O2 Univerzum rozezní filmové melodie, které formovaly světovou kinematografii. Originální koncert složí hold legendárnímu skladateli Ennio Morriconemu, přičemž taktovky se ujme jeho syn Andrea. Hudební show s názvem Ennio Morricone Original Celebration Concert se uskuteční 11. listopadu. Výjimečný večer spojí symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a strhující velkoplošné projekce. Hlavním lákadlem je ale přítomnost hudebníků, kteří po boku slavného italského maestra stáli a tvořili po desítky let. Uherskohradišťská věznice se promění v nové muzeum. Stála expozice Totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni Rozdícel. Víc už se do svátečního guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: way to heaven.
1: Big Beat na psání. Na rádiu Beat.
2: Tak uznejte, tohle byla klasika, klasik Led Zeppelin, Stairway to Heaven. No a jdeme do další hodinky. Je 16 hodin a 14 minut, posloucháte rádio Beat. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a téma tohoto dne, to téma je vlastně sváteční, písničky na přání, protože dnes slavíme svatého Václava, jak už jsem říkal v úvodu odpoledního vysílání, patrona české země. Ty vole, mně to někdy jde. Ale teď chci říct jednu věc. Vážíme si vás, fanoušků, posluchačů Rádia Beat, nadmíru, opravdu ano. A taky si vážíme posluchačů Rádia Beat, kteří drží prapor našeho rádia i v zahraničí. Tak mi dovolte, abych tady zahrál na přání. Cituji z mailu. Ahoj, mám prosbu ohledně muziky na přání. Pracuji v NL, chápejte to jako Nederlanden nebo Nederland nebo Nizozemí. Prostě když se zeptáte Čecha, který jede na dovolenou třeba nebo já nevím, do Nederland nebo do Nizozemí, tak řekne, jedu do Holandska, jo? Takže máme jasno. Pracuji v NL, tedy v Nederlanden, jako tesař a dnes jsme v práci a poslouchám vás. Ostatně jako každý den. Holanďané, vidíte, Holanďané, no, poslouchají to svoje rádio Tucker FM a to je těžký masakr. Chrochtající dechovka, takže já poslouchám vás. Loni jsem byl v amsterdamské hale na superkoncertu Joe Bonamassy. Tak kdyby to šlo, Bonamassa a track The Lloyd Kind. Bohužel, prosím tě, Jirko, tenhle ten song tady nemám živě, ale z Amsterdamu mám jiný songy, ano? Takže doufám, že se nebudeš zlobit, že ti pustím něco jiného. Ještě tady docituju ten dopis, ten mail. Děkuji moc a všechny zdravím do České republiky, Jirka. Jirko, my tě taky zdravíme do Holandska a rád ti vyplním tvoje přání rozhodně. Joe Bonamassa, ještě navíc z Bad Heart. Je to, mám takový dojem, záznam z koncertu v Amsterdamu. A skvělá věc. No tak od Bonamassy je všechno skvělý, co si budeme povídat, ale já si tak vybírám i ty rychlejší blues a případem toho rychlejšího blues je zrovna skladba Can't Let Go.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání.
1: Ano, takhle je to jednoduchý, stačí zavolat na číslo 210 32 33 34. To udělal i další byťák, který ho mám teď už na lince. Já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Nazdar Jiří, tak co jsi vybral?
2: No tak já bych chtěl zahrát Uriáši, když se s náma teďka loučej.
1: No, to je pravda. Poslední turné, víš, poslední koncert i v Čechách,
2: no,
1: že jo?
2: Já je mám moc rád, jsou to moje oblíbený. Dokonce s Bernym Shawem jsem si a i s Mickey Boxem jsem si dával pivo v Plzni.
1: Nekecej, jste no, sešli v baru, jo?
2: Když takhle. Byli v Měřdanský besedě, když hráli.
1: No to je krásný zážitek.
2: A no, jako, tak to byl počkej, zážitek úplně super.
1: Počkej, a že jste spolu pokecali, jo?
2: No, ale Bernie Show umíří zakorat ahoj a pivo.
1: Jo, jasně. No já jsem takhle člověče zažil taky v Plzni, když tam v devadesátkách hráli Slejdi. Už tam nebyl Holder, to tam nebyl, ale ta původní sestava jo, a byli jsme na nějakém mejdanu a byli jsme tam jako pozvaný na nějaký VIP mejdan prostě, jo. A tam jsem si s nima povídal, no to je silný slovo, povídal. Já už jsem byl tak nějak pod parou, tak je otázka, jestli jsem dokázal hovořit plynule česky, natož anglicky, to teda rozhodně ne. Ale pamatuju si, že to bylo velice milé setkání. To je tak asi všechno. Takže, no. Ale počkej, ale i tohle je zážitek, jo? I tohle je...
2: No, to je pro mě zážitek s tím prostě, s těma Uriášima, oni tam byli úzkým kruhu v té Měšťanské besedě a každý mu dávali prostě podpis,
1: jasně,
2: na triko, že jo, a to ťukli si pivem, ale úplně normální chlapy.
1: Hele, to já říkám furt, jo. Měl jsem to štěstí se setkat v 90. letech v jiném rádiu jsem točil upoutávky na světové kapely, které tady začaly přijíždět konečně, jo.
2: Ano.
1: A přišel tam, přišli do studia Joe Perry a Taylor, jo, Aerosmith. Já ano. Jsem byl rozklapený, čověče, jo, nastříhal jsem muziku, že jo, udělal jsem ty vstupy, kde to namluví a tak dále. A přišli tam, a teď jsem byl úplně normálně, samozřejmě připosraný, když to řeknu takhle.
2: Připojenom.
1: No, a teď tam přišli dva sice takový rokový magoři, to bylo vidět na první pohled, to zase ne, že by byli nenápadní, to ne. Ale úplně normální, skromný lidi. Fantastický, přátelský. Ještě my jsme tam s kolegou, se zvukařem, měli na poličkách, jak jsme dělali ty reklamy a různě tam chodili lidi a dávali nám jako dárky, že jo, tak jsme tam měli nějaký whisky a bourbony. Jsme nemohli vychlastat. A Taylor říká, ty vole, to řeknu do češtiny, ty vole, vy tady toho máte, to si pak dáme panáka, ne? No tak jsme si dali ještě panáka, jo, ale to je zážitek, samozřejmě oni vůbec se nepamatujou dneska, kde byli v Čechách, v jakém studiu, ale v tu chvíli, v tom momentu, to byli neskutečně skvělí lidi, kteří se nevyvyšovali a potom jsem dělal takový, ještě to jenom ti dopovím, abych to doplnil, jo, k tomu, jak jsi říkal o těch Uriah Heep. Tyhle ti šikovní lidi, tyhle ty, který dobili svět vlastně, to jsou prostě lidi, kteří jsou potom skromní a vůbec si nepotřebují na nic hrát. A já jsem tam pak točil s nějakýma takovýma dance hvězdama, který vyletěli a hned spadli dolů. A to byly největší zmrdíci, nafoukaný, rozumíš, který tam si hráli na hvězdy. Ale prostě poznáš, ale to i jako v Čechách s Petrem Nárožným, když jsem dělal jeho, tak to jsou špičkový herec, že jo, to je ikona, Jo, Petr Nárožník.
2: To mám taky rád.
1: A další a další. Tak čím větší hvězda, která se drží ale dlouho na nebi, tak tím normálnější člověk. Jo?
2: Ano,
1: a to, je, to jsem a jenom to chtěl...
2: Potvrdím.
1: No, povídej.
2: Potvrdím ti to, když jsem byl teďka na Bítový síni slávy v Lokti,
1: ano.
2: Tak jsem se potkal s Jirkou Růžkem v hospodě asi ve 3 ráno.
1: Ano.
2: A mám s ním fotky a úplně normální člověk. Vyfotil se potrásil se rukou, že jo, a objímali jsme se a úplně v pohodě.
1: Strašně srandovní, já jsem se s Jirkou teď viděl naposledy, že hráli s Vítkáčem a u Zavěšeného kafe a já si furt pletu Vystřelený ovoka a Zavěšeného kafe. A já ho znám 40 let, možná víc. A Jirka Růžek, ti můžu garantovat, že ten se nikdy k nikomu povýšeně chovat fakt nebude. Protože to je takový magor.
2: Perfektní.
1: Ne, on je skvělý. No. On je skvělý. No. Dobrý, hele, tak jsme si to vysvětlili, to je moc hezký.
2: Jasně.
1: Ty moje zkušenosti, tvoje zkušenosti. Takže si vybral Juraja Heep a já nechal jsi to na mě, protože jsme tady hledali píseň, ale 76. rok, prosím tě, High and Mighty album a vybral jsem skladbu Miss Night, jo?
2: Super.
1: Dobrý, hele, tak rád jsem si s tebou pokecal. Měj se hezky.
2: No jasně.
1: Čau.
2: Díky moc.
1: Ahoj.

0: Sváteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: Ano, sváteční den na přání, svatý Václav. Nebudu to znovu opakovat, všichni to samozřejmě víme. Ví to i šaman, viď šamane?
2: No, tak samozřejmě, ahoj.
1: Jak to slavíš svatýho Václava dneska?
2: Ale já zase nějak moc krutě neslavím. Já mám takový oddychový den. Drobný práce po zahrádce, užívám si krásný počasí.
1: Jo, a to je krásný verš. Drobný práce po zahrádce. To je hezký, no. To je hezký. No to je, a to tak jako tam, co jako, že pleješ no, nějaký nebo...
2: Sem tam něco zkrátit, sem jo. Tam něco vyrejt, sem tam zašla pod krtičák.
1: Jo, je mi to jasný. Vždycky si říkám, na té zahrádce, teda mám teď, jako doufám, že budu mít natrval, ale vždycky si tam říkám, jsem tam něco zkrátit a tak mě vždycky napadne, jsem tam něco prodloužit, no, ale to už nemyslím na zahrádku, tedy jestli mě rozumíš, jo, ale to zase jsou moje, dejme tomu erotický fantasmagorie, to je jedno, to nebudeme rozebírat. Pojďme tedy ke kapele, kterou jsi vybral.
2: Tak vybral jsem Iron Maiden.
1: Ano.
2: A bylo by to Dance of Death.
1: Dance of Death.
2: Dance of Death.
1: A já jsem tě našel živák, protože tě mám rád, tak jsem tě našel výborný živák. Já se tady podívám prostě, aby jsme věděli přesně, si to tady takhle tady pošmrdláme a je to z roku 2012 ten Vivo koncert. To bude někde zřejmě v Jižní Americe nebo v Španělsku, to já nevím, to tady bohužel nemám, nejsem zase tak úplně detailní znalec, jako byl náš kolega, který ho zdravím do nebe, víš asi o kom mluvím.
2: A,
1: no a ten věděl úplně všechno o všech, jo, takže to bylo něco neskutečného. Tak je to zkrátka živák z roku 2012 a opravdu stojí za to. Tak je, šamane, pouštím ti, měj se hezky, čau, čau.
2: Ale díky, všude tě budu chválit.
1: Děkuju ti. Děkuju ti. Čau, čau.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka.
5: Vobecná.
6: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
7: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Honza Musil. Divadelní a filmový herec, režisér a scénárista.
6: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ne všechny druhy slaniny jsou stejně nezdravé. Výrazně se liší hlavně obsahem soli a nasycených tuků. Dva plátky některých výrobků ale pokryjí víc než 40% doporučeného denního maxima soli a přes pětinu limit nasycených tuků pro ženy. Máme prý vybírat libovější varianty, zdravou slaninu ale v obchodech nenajdeme. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku.
9: Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop. Z lesů plný hub zdraví Luboš Dvořák.
8: Google nedávno uvedl prémiové notebooky Google Book, které mají propojit počítač s telefony s Androidem a nabídnout umělou inteligenci přímo v systému. Prvních 5 modelů od Aceru, Dellu, Lenova, Asusu a HP se začne prodávat v říjnu. Ceny začínají zhruba na 22 tisících korunách. Google slibuje až 10 let podpory a rok služby Google AI Pro zdarma. To byl další sváteční guláš na Beatu.
0: Classic Rock.

0: Neotravujte hormone nadrženej, bolí mě hlava.
1: Ne každé přání zůstane vyslyšeno. My vám aspoň vyplníme toho.

0: Sváteční den na přání na Rádiu Beat.
1: Na úvod následující hodiny to byla skvělá pecka The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen, taková autocover verze, ještě s Tomem Morelem, vynikajícím kytaristou, sami jste slyšeli ty neskutečný sola, co si budeme povídat. A já teď využiju zase SMSky, tady mi někdo píše a to mě opravdu zaujalo. Prosím o písničku od Vlasty Rédla, díky Romana ze Spořilova. Romano, tak to máme stejný vkus, co si budeme povídat. Neříkám to tobě, to bych dostal doma přes zubu, ale tak to řeknu symbolicky. Milé dámy, přijdu hned.
2: Tady je kruh.

pustí naposled. Tady jsou knížky, tady svíce, tady hrnky, tady lžíce, tady je klíč, až půjdeš pryč, přijdu hned.

0: Beat na přání. Na rádiu Beat.
1: Tak a mám tady další přáníčko, který začíná tak jakoby v půli věty, anebo pražský výběr a na Václavském Václaváku. To by taky bylo k dnešnímu dni takové zapadající. Nepodepsáno, ale opravdu trefné. To bych tak jako, takhle bych tuhle zprávu charakterizoval. Ano, máme písničky na přání, protože je svátek svatého Václava, nebo Václava obecně, takže na Václavském Václaváku se opravdu hodí.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání.
1: Přátelé, jedno upozornění, bohužel vypadá to, že mi klekla telefonní linka, takže se zřejmě nedovoláte, protože ty telefony tady blikaly jeden za druhým, teď telefon mlčí, zřejmě nějaká porucha, tak se omlouvám, ale máte samozřejmě další dvě možnosti, psát maily nebo SMSky. Ta následující souvisí s tím, že jsem už jednu písničku posílal do zahraničí, tedy do Holandska, určitě si vzpomínáte, takže tady na to zareagovali chlapci. Já se omlouvám kvůli mé výslovnosti slovenčiny, nebude asi tak perfektní, co asi určitě, ale zkusím to. Ahoj, keďže hraješ pre zahraničných, tak parta umývačov okien z východu Slovenska zdraví. Visíme tu na lanách a rádi by sme počuli Toma Sawyera Odraž. Díky Stany. Tak chalani, preboha, bože môj, hlavne nespadni tě, ano? A zdravím na Slovensko. Rush, Tom Sawyer, kluci.

0: sváteční den na přání. Na rádiu Beat.
1: Jak už jsem poznamenal a upozornil, přátelé, tak telefonní linka je jaksi teď nefunkční, ale maily a SMSky fungujou, takže pište. Připomínám tedy číslo SMS 720 001 222. No a už se mi to tady pěkně naschromáždilo. Pojďme to rychle přečíst, aby jsme stihli co nejvíc. Ahoj, Dané, prosím, zahraj pro moji jedinou lásku Haničku. To je hezké, že? A zároveň jako vzpomínku na Cliffa Burtona, Metalliku, Orion, Radek a Hanka z Chomutova. Tady to máte.

0: sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, mimo jiné představitel boxera Ivana Draga ve filmu Rocky 4, bude 12. prosince v Praze hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností ve Slovanském domě v sále Empire Hall bude 50. výročí 4. pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z agentury VDN promo pořadatelé chtějí v případě Lundgrena, známého z mnoha akčních rolí, vyzdvihnout i jeho vzdělání a složitý osud.
2: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160. Vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8 letech boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
1: V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Podle serveru The Guardian to zjistila studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Výsledky podle autorů naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. A je po svátečním guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: 40, 32, 33, 34. Vytočte, přejte si a zaposlouchejte se. Sváteční den na psání na Rádiu B.
1: No a poslední hodinka svátečního víkendu na přání je před námi. 18 hodin 8 minut je, nebo 9 skoro. Pokud vás to zajímá, znovu upozorňuji, že bohužel klekl telefon, takže se nedovoláte. Nevím, co se stalo, ale zřejmě tedy určitě technická závada. V každém případě můžete psát SMSky nebo maily. A že jich tu mám, tak nebudu zdržovat. Tady je jeden půvabný a trefný vzkaz, musím říct. Ahoj, Dane. Prosím, můžeš dnes, když je toho Václava, zahrát Václava Neckáře a z alba Planetarium Diamantovou ženu? Díky, Jirka Hodoň.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Páteční den na přání na rádiu Beat.
1: Ještě se musím předem omluvit, přátelé, že těch SMSek a mailů přišlo tolik, že to opravdu nestihnu odehrát tak rychle na věc. Tahle ta SMSka mě fakt zaujala. Krásné pondělí, bylo by prosím možné zahrát píseň Lil Lover od AC/DC pro mého budoucího manžela Radka. Jež to je pěkný, že jo? Předem vám velmi děkuji, Monika. Moniko, to je o tebe hezký, no tak já vám přeju hodně štěstí do života s Radkem, ano. A pobavila mě ta píseň Little Lover, tedy malý milovník, by se dalo přeložit, jo? To je hezké. Tak ještě jednou hodně štěstí do života tobě a Radkovi. Já jsem úplně dojatej normálně.

0: přání. Na rádiu Beat.
1: Musím říct, že ten Gary Moore mě nikdy nesklame. To je prostě rokec jako svině. Tak, přátelé, další přání. Ahoj, Dane, prosím, zahraj mi písničku od Europe Cherokee. Moc ti děkuji, Honza z Mohelnice. Nemůžu se dovolat, ahoj. No, to se nedovoláte teď, protože, jak už jsem říkal, klekl telefon, ale v každém případě máme k dispozici SMSky a maily, jak už říkám, asi po 10. Europe Cherokee.

0: Byly doby, kdy sehnat kvalitní Big Beat bylo tajným přáním většiny rockerů. Dnes si stačí pouze přát a zavolat. Sváteční den na přání. Na Rádiu Beat.
1: Před malou chvíli Aerosmith a Sweet Emotion. Taková neobvyklá píseň v repertoáru týhletý kapely. Hrozně zvláštní a hrozně skvělá. Patří k mým nejoblíbenějším od Aerosmith, jakože Aerosmith jsou moje velmi oblíbená kapela. Ale Sweet Emotion, to je taková pecka, která má v sobě pnutí, napětí, prostě šuk. Dokonalá záležitost. Jenom jsem se k tomu chtěl vyjádřit a upozornit na tuhletu skvělou pecku. Přátelé milí, děkuji moc za vaši spolupráci, za telefony, který nám pak přestali fungovat, to je fakt, ale docela jsme si pokecali, že jo, co si budeme povídat. Taky za vaše maily, taky za vaše SMSky. Napsali jste těch písniček na přání dost a dost. Omlouvám se, všechno to nešlo splnit, ale vybíral jsem, jak mě to přišlo pod kohoutí pařáta, no. Spravedlivě samozřejmě, koho jsem to. Takže díky za tuhle spolupráce, byl to krásný sváteční den, krásný sváteční pondělí na svatého Václava, jak se sluší a patří. No, a teď jsem si tu poslední písničku vybral já, jestli dovolíte. Je to taková rozlučková pro dnešní večer tedy, ano. Beatles Hello Goodbye. Hello Goodbye. And see you tomorrow evening, protože zítra večer od 8 začíná roková zpovědnice s hercem Janem Musilem, takže se máte opět na co těšit a já se budu těšit na vás. Za chvíli ztráty a nálezy, no a Dan Kohout vám přeje velice příjemný večer v tomto velice příjemném svátečním dnu. Tak zítra. Hello, goodbye.

Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás zvu k poslechu první části hudebního souboru, který se nazval prostě Matadoři. Jedná se o přehlídku rokových veteránů, kteří už toho mají na rokové scéně odehráno a natočeno nespočet. Zahájil Jana Hunter, který svou hudební dráhu započal již v roce 1958 se skupinou The Apex Group. Nejvíce se do povědomí rockových fanoušků zapsal jako frontman souboru Mud the Hoople, který založil v roce 1969 a vystupoval s ním 5 let do roku 1974. Zpěvák, hráč na kytaru, klávesové nástroje a harmoniku a především skladatel si na své konto také už připsal 17 solových studiových alb. V roce 2019 to však s ním a s jeho působením na hudební scéně vypadalo nadmíru špatně. Na doporučení lékařů musel totiž přerušit své americké turné a lékaři mu s ohledem na jeho zdraví nedoporučovali ani další podobné namáhavé aktivity. Muzika je pro něho bezesporu drogou, která ho stále popohání kupředu, a tak jsem se zájmem čekal, jak dlouho vydrží v nečinnosti. Už v roce 2023 se Ian Hunter připomněl svým novým albem Defiance Part 1, které už svým názvem Zdor nebo Neposlušnost napovídalo, že pokračování na sebe asi nenechá dlouho čekat. A také se tak stalo. 19. dubna 2024 vyšlo pokračování Defiance Part 2 s podtitulem Fiction. Opět vzniklo za podpory řady rokových hvězd. Z nich vypíchnu jedinou, a to Jeffa Becka. Na desce se objevila jeho údajně poslední studiová nahrávka. Na úvod z tohoto alba zazněla skladba This and Rock and Roll People. James Newell Osterberg, rodák z Michiganu, vystupující od roku 1965 pod uměleckým jménem Iggy Pop, který nosí také mimo jiné přezdívku k Motorpunku, je na hudební scéně aktivní již od roku 1964. Proslulost si získal na přelomu 60. a 70. let jako frontman souboru The Stooges. V roce 1977 představil své první studiové solové album. Dnes už jich má na svém kontě celkem 19. Iggy Pop působí i jako herec, objevil se již téměř 30 filmů. Hudebník, který je v posledních letech žádaným hostem i na našich koncertních pódiích, přinesl počátkem roku 2023, a to 6. ledna, rockovým fanouškům příjemné překvapení. Po 4 letech se objevilo jeho nové studiové album Every Loser. Získalo pozitivní recenze hudebních kritiků. I když je tahle hudební kolekce poněkud kratší než ti předchozí, přesto nepostrádá obvyklé prvky jeho tvorby. Z významných hostů se na ní podílí například basista Duff McKagan z Guns N' Roses nebo kytarista Pearl Jam Stone Gossard. Z nejčerstvějšího alba Iggyho Popa, které se v Americe umístilo na 33. místě žebříčku a v Německu bylo 4., vám v dnešním vysílání rádia Beat nabídnu skladbu All the Way Down.

0: krásne nálezy na Rádiu Beat.
1: Nové album Ringa Stara, bývalého člena skupiny The Beatles, vyšlo 24. dubna letošního roku. Nese název Long Long Road, bylo avizované s měsíčním předstihem a je již 22. položkou Ringovy albové diskografie. Muzikant je již na hudební scéně aktivní od druhé poloviny 50. let minulého století. Jak uvedli recenzenti, z jeho nové desky opět čiší svěžest a energie. Velkou zásluhu má na tom T-Bone Burnett, producent alba a také spoluautor více než poloviny písní. V bookletu připomíná Ringovy hudební začátky z roku 1959 ve skiflovém souboru The Texans Liverpool. Ringova novinka je výrazně inspirována hudbou country a muzikou vycházející z americké hudební tradice, která se označuje jako Amerikána. Urodila již dva singly. V americkém žebříčku jí patřilo 9. místo, v tom britském dosedla na 85. příčku. Nestratila se však ani ve specializovaných žebřících hudby country. Z produkce Ringa Stara od roku 2015 člena síně slávy rock'n'rollu si teď poslechněte jeho píseň, která dala albu název Long Long Road. Podílela se na ní rovněž americká písničkářka Sheryl Crow.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Hardrockové trio a posléze kvartetu Grand Funk Railroad z Michiganu bouralo na přelomu 60. a 70. let ty největší hudební arény. Jejich lídrem byl kytarista, skladatel, hráč na klávesové nástroje a zpěvák Mark Farner. Po rozpuštění kapely počátkem roku 1983 a periodě se zaměřením na křesťanskou hudbu se Farner vydal na sólovou dráhu. Muzikant byl již třikrát uveden do michiganské síně slávy rock'n'rollu. Jako člen Grand Funk Railroad, jejich předchůdce souboru Terry Knight and the Pack a v roce 2015 rovněž jako solista. Své nové nahrávky Mark zrovna nechrlí. Studiových solových velkých desek má již na svém kontě celkem 7. Fanoušci si na jeho poslední album museli počkat dlouhých 18 let. Vydal je k 55. výročí své ikonické skladby I'm Your Captain, která uzavírala třetí album jeho mateřské formace Grand Funk z roku 1970 Closer to Home. Farnerova z Brusu nová velká deska z poloviny listopadu 2024 na to přímo odkazuje svým názvem Closer to My Home. Produkovali frontman souboru Slaughter Mark Slaughter. Podle některých recenzentů se jedná o můstek mezi Farnerovou minulou a současnou tvorbou. Z téhle novinky z autorské dílny legendární postavy amerického hardrocku Marka Farnera za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Surveilling Us.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Van Morrison, vlastním jménem George Ivan, je synem ruských židovských emigrantů do Ameriky. Svou první kapelu nazvanou Dem založil už v roce 1963 v Belfastu. Stala se fenoménem rhythm and bluesové scény a působily na ní i další hudební vlivy. Na konci roku 1966 ji však Van Morrison opustil a vydal se na solovou dráhu. Jako autor, producent, manažer či vydavatel se pak podílel na stovkách nepřeslechnutelných nahrávek. Jeho první solové album vyšlo v roce 1967. Dnes už jich má na svém kontě téměř 50. Abych byl úplně přesný, jejich 48. To poslední, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, vyšlo zrovna letos na konci ledna. Je směsí původního materiálu i cover verzí časem osvědčených položek blues rocku. Na stvárnění této desky o mimořádné stopáži se podílela řada renomovaných hostů jako Elvin Bishop, Buddy Guy nebo Taj Mahal. Morrison si naděl i ke svým 81. narozeninám, které oslavil zrovna na konci letošního srpna. Ve všeobecném britském žebříčku se umístila v top 20 tomu specializovanému na blues a jazz vévodila. V zámoří pronikla do top 10 toho bluesového. Z Van Morrisonovy albové novinky v dnešním vysílání Rádia Beat zazní tradicionál Betty and Debbie. Vznikl i za pomoci vokálu a hry na harmoniku Taj Mahala.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Kariéra amerického zpěváka Vincenta Damona Fourniera, který si po odchodu na solovou dráhu vypůjčil jméno své mateřské skupiny Alice Cooper, jejímž frontmanem byl v letech 1969 až 74, také trvá už více než půl století. Tento detroitský rodák se dnes považuje za průkopníka takzvaného shock rocku, protože jeho vystoupení ve společnosti živého hada škrtiče za pomoci elektrického křesla i potoků umělé krve se vepsala nesmazatelně do paměti rockových fanoušků. Jeho solovou dráhu, kterou zahájil v roce 1974, již lemuje 22 studiových alb. I když na svých koncertech postupně ubral něco ze svých největších drastických extravagancí, stále je o jeho koncertní show zájem. Dnes vám ho v programové nabídce rádia být připomenu v nahrávce It's the Little Things. Pochází původně z roku 2000 z alba Brutal Planet. Tehdy se v Británii dostalo na 38. místo žebříčku. Reedice téhle velké desky z února 2011 však nese znaky některých bláznivin interpreta a jeho souboru z počátku 70. let. Nejen změnou názvu na shock rock, ale hlavně jejím matoucím podtitulem The Early Days. Podle toho by raná fáze Cooperova působení na hudební scéně trvala několik desetiletí.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Kytarista Mick Abrahams patřil k zakladatelům Jethro Tull, byl však zároveň jejich prvním odpadlíkem. Odporoučil se už na konci roku 1968 po vydání debutového alba Jethro Tull This Was. Mickův krok se v hudební literatuře vysvětluje několika důvody. Dostal se prý s Ianem Andersonem do tvrdých sporů ohledně dalšího směřování kapely. Prosazoval prý větší orientaci na blues, kdežto Anderson k folku. Dočtete se ale také, že mu prý kvůli malému nasazení stejně hrozil vyhazov. Mick si záhy po svém odchodu založil soubor Bloodwind Pig s jehož původní i zreformovanou sestavou, natočil téměř 20 alb. Sestavil si i vlastní kapelu Mick Abrahams Band. Tyhle formace bývají v některých albových bilancích jeho tvorby promíchávány s jeho solovou tvorbou, která čítá téměř 20 velkých desek. Jeho poslední solovka vznikla v roce 2015. Mick Abrahams zemřel v prosinci minulého roku ve věku 82 let. Z jeho alba Pick in the Middle z roku 1996 teď prostřednictvím rádia Beat zazní skladba Fire in the Hole. Formálně stojí někde uprostřed jeho solové tvorby a spolupráce s Bloodwind Pig. Nese autorský kredit Mick Abrahams' Bloodwind Pig.

Mezi další veterány britské rockové scény bezesporu patří Francis Rossi, rodák z jižního Londýna. Na hudební scéně se pohybuje už od roku 1962, a tedy více než 60 let. Bylo to také náležitě oceněno, protože roku 2010 se stal důstojníkem řádu britského impéria. Jeho profesní dráha je spojená především se skupinou Status Quo, a to již od jejich samotných počátků, kdy si ještě říkala The Spectres a nahrála i single pod identitou Traffic Jam. Francis zatím se Status Quo stačil natočit 30 velkých desek. Vedle toho jako autorské zpestření stačil natočit i několik sólových alb. Od tvorby pro Status Quo se odlišují především tím, že jsou více písňové s příměsemi popu, blues a country. První vzniklo roku 1996, svou druhou sólovku Francis natočil v roce 2010 za vydatné spolupráce hráče na harmoniku a také dlouholetého spolupracovníka Status Quo Boba Younga. Třetí se objevilo zrovna letos v lednu pod názvem The Accidental. Vedle toho Rossi v roce 2019 natočil i album s Hannah Ricardovou, anglickou skladatelkou, houslistkou a hráčkou na violu. Z jeho čerstvé albové novinky s vročením 2026 za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Oh So Good.

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Kytarista Billy Frederick Gibbons se rovněž na hudební scéně objevuje již od 60. let minulého století. Svou kariéru začal u The Moving Sidewalks, který si na své kontu připsali jediné album a působili také v roce 1969 jako předskokané na americkém turné Jimiho Hendrixe. Billy svá hvězdná léta prožíval od roku 1970 jako člen souboru ZZ Top. Na solovou dráhu pak vykročil v roce 2015 a už si na své konto připsal celkem 3 velké desky, každou s trochu odlišnými hudebními příměsemi. Další 2 jsou kompilacemi raritních a porůznu roztroušených skladeb. Lze konstatovat, že je v tom byli neméně úspěšný než jeho původní mateřská formace. Já jsem pro vás z jeho solové tvorby vybral ukázku Let the Left Hand Know. Pochází z jeho druhé velké desky The Big Bad Blues z roku 2018, která je poznamenána blues rockem. V zámoří bodovala ve všemožných žebřících, od toho všeobecného až po specializovaný bluesový a rockový. V Británii pronikla do top 20. Ale teď již programové nabídce Rádia Beat dostává prostor avizovaná skladba Let the Left Hand Know z roku 2018 v podání kytaristy Billyho Frederika Gibbonse.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: První část hudební přehlídky věnované rockovým veteránům dnes zakončí kytarista mexicko-amerického původu Carlos Santana a jím vedený soubor Santana. Carlos muzice propadl již v dětství, ale v jeho kariéře se stal přelomovým zvláště rok 1969, kdy vystoupil na proslaveném festivalu, který se dnes označuje jako Woodstock. Jeho specifický styl, zdařile fúzující rock s etnickou hudbou, rockové fanoušky doslova uhranul. Carlos si do své diskografie připsal již téměř 30 studiových alb. Z nich zazní ukázka z jeho hudební kolekce s pořadovým číslem 26 z poloviny října 2021 nazvané Blessing and the Miracles. Deska s nepřeslechnutelně rokovými kořeny vznikala 2 roky jako kytaristův závdavek pro nově vyhlíženého vydavatele. Na její realizaci se podílel řada hvězdných hostů jako Chick Corea, Steve Winwood nebo Kirk Hammett z Metallica. Zapojili se ale také rovněž členové Santánovy rodiny v čele s Carlosovou druhou manželkou, bubenicí Cindy Blackman Santanovou i jeho děti, dcera Stella a syn Salvador. Deska se ve Spojených státech umístila na 38. místě žebříčku, v Británii stanula těsně pod vrcholem, byla 2. V Německu se dostala do top 10. Urodila už celkem 6 singlů. Z téhle pestré hudební lahůdky vám prostřednictvím rádia Beat nabídnu doslova rockové furiozo, a to skladbu Peace Power, na které se autorsky podílel sám Carlos Santana a solového zpěvu se ujal Corey Glover ze souboru Living Colors. Příští vydání krásných nálezů bude věnováno druhé části přehlídky rockových veteránů, kteří už toho mají na rockové scéně odehráno a natočeno nespočet. Tentokrát dostanou prostor Ray Davis, Lou Gramm, Bruce Springsteen i Vladimír Mišík a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Hudební společenství, soustředěné kolem kytaristy Carlose Santány, se vám na závěr dnešního vydání Krásných nálezů představí ve skladbě Peace Power z roku 2021.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: klasický rock na beat.
1: Já jsem vlastně hrozně citový a nedovedu to překonat. Já když vidím včeličku, pardon. Co jsem to říkal?
2: No to o té včele.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Hope you recognize them.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Radio B. Classic Rock.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11
1: v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer na Rádiu Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další 11 v 11. Má číslo 1019 a bude o změnách. Tedy nové téma. Ale na poprvé, tedy pro ten dnešní večer a samozřejmě jeho reprízu, to bude všechno úplně jednoduché, protože změna bude jenom v názvu songu. Všechny se budou jmenovat totiž úplně stejně. Changes. Všech 11. To vám tedy slibuji. Začneme v roce 1967. A aby se nám to nepletlo, tak skončíme někdy ve 12. roce 2. tisíciletí. Pojďme tedy na Moby Grape. To je taková rocková psychedelická partička, o které se říkalo, nebo byla promována ve své době v roce 1967 jako američtí Beatles, ale nějak se to nepovedlo. No ono to s klukama bylo trošku těžký. Oni malinko zobali, kouřili, no prostě nechovali se úplně zdravě, jak se dnes říká. A taky v podstatě asi dost špatně skončili. Moby Grape tak trošku ulítlý, stejně jako text téhle jejich písně Changes.

0: 11
1: v 11
0: na Rádiu Beat.
2: První změny Moby Grape, druhé o ty se postarají Flaming Youth. Doporučuji zaměřit se na vokál, protože polovinu zpívá Gordon Flesh Smith a tu druhou bubeník téhle kapely Phil Collins. Ano, ten Phil Collins. Jmenuje se to samozřejmě Changes a ukázka je to z jejich alba Arc 2.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Všechny se jmenují stejně, ale každá je jiná. Jimi Hendrix si vybral na své album Band of Gypsies písničku, kterou složil jeho kolega z kapely Buddy Miles. Protože tentokrát už to byl Jimmy bez svojí originální kapely Jimi Hendrix Experience. A Band of Gypsies tvořili tito muzikanti, kromě kytaristy Jimiho Hendrixe, pochopitelně tu byl Buddy Miles a jako další spolu s nimi ještě Billy Cox. Klasika, kytara, bicí, basa a vokály. Ty zpívali všichni.

0: Sorry,
1: Jedenáct.
2: Na Rádiu Beat.
3: O další změny dnešního večera se postaral pro změnu David Bowie. V roce 1971 vydal album Honky Dory a ty změny přišly sami.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Changes je jedna z písní Davida Bowieho, která se vyskytuje na mnoha a mnoha výběrech jeho největších hitů. My se přesuneme stále ještě v tom roce 1971 přeci jenom k jedné písni, která je zvláštní mezi těmi ostatními deseti, a to proto, že byla vydána na albu stejného názvu, tedy Změny. Postarali se o to Moses. Dost vzácná nahrávka téhleté kapely, která pochází z Dánska a je považována za takovou vlastně bluesově rockovou až skoro proto metalovou partu. Power trio, které tvořili Søren Højbjerg, kytara Jürgen Willetsen, basa a Henrik Laurvik, který hrál na bicí a zpíval. Pocházeli z Esbjergu z Dánska.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 1911, poprvé věnována změnám, ač k žádné změně, alespoň tedy v názvu písně Dnes večer nedojde, tak interpret je pokaždé jiný a světe div se, i ta píseň není stejná. Byli tu Moby Grape, Flaming Youth, Jimi Hendrix, David Bowie, Moses a teď jedna z těch hodně známých změn. Sáhneme na album, které vyšlo v roce 1972 pod číslem 4. Black Sabbath Volume 4. Pochopitelně Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler a Ozzy Osbourne.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: O méně známé změny se postaral v té dnešní sedmé písni JJ Cale. Já jsem vzal tuhletu píseň z jeho antologie, která vyšla v roce 1972. Ta deska se jmenuje Anyway the Wind Blows.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Samozřejmě i dnes večer vám zahrajeme vaši oblíbenou písničku, tedy alespoň v tom případě je-li vaši oblíbenou ta, která se jmenuje Changes. Další změny, které tu dnes večer zazní, pocházejí z pera Dina Valentiho. V roce 1972 vyšlo album Coming Through, o které se postarali Quicksilver Messenger Service.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 9. změna dnešního večera už je z let 80. Konkrétně z roku 1981, kdy vyšlo album Z-Bop. Je to písnička, která je z pera Cata Stevense a je to otvírák tohoto alba, pod které se podepsala kapela Santana. Pro vaši informaci, kromě Carlose Santány, tady byla spousta muzikantů. Především zpěvák Alex Ligertwood, Richard Baker na klávesi, David Morgan na basu, Graham Lear na bicí. A tu správnou latinskou atmosféru tomu dali bonga, perkuse a vokály, o které se postarali Armando Peraza, Raul Rekov a Orestes Vilaclo.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1019. A číslo má v názvu i následující album, ze kterého si budeme hrát ukázku z roku 1983. To číslo je 90125. Album, které vydali Yes.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Kdyby vás náhodou zajímalo, proč se to album skupiny Yes jmenovalo právě 90125, tak vězte, není to nic složitého. Je to prostě katalogové číslo toho alba. Pojďme dál na tu poslední změnu dnešního večera, 11. Jsme v roce 2012, kdy kapela Godsmack vydala album Live and Inspired. My si budeme hrát z té živé části song, který se jmenuje tak jako všechny předchozí, tedy Changes. No a mně nezbývá, nežli vám popřát krásný dobrý večer s reprízou Hard and Heavy, která začne za malou chvíli, a po ní, jak bývá zvykem, všechny pořady Rádia Beat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Žádná změna. Tak dobrou noc. Ahoj, Martin Vysušil.

0: Radio Beat.
1: Je to tak, neděle večer a nebo úterý ráno, ale pojďme se držet z té premiéry v neděli večer. To je to, co teď platí. Za námi je otvírák pravidelného večera zvaného Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standa Dobáš. Přeju příjemný poslech, čistý signál a dobrou náladu, protože zrovna v případě toho otvíráku se člověku tak nějak ta dobrá nálada trošku vytrácí. Raději bych začínal z úplně jiného důvodu touhletou muzikou, ale tento týden, když jsem projel třeba ty nejčerstvější zprávy z ranku Hard and Heavy, jinu tak, co si budem povídat, tahle ta mě nemohla minout. Pokud jste nepoznali, tak to, co teď dohrálo, tak bylo duo Michal Kiske a Amanda Somerville. Michi Kiske toho známe samozřejmě z Halloween. Tato muzika vznikala v podstatě ještě v té době, kdy on s těma Halloween nechtěl mít nic moc společného. No a Amanda Somerville, ta vystupovala taky s kdekým, i třeba s projektem Avantasia a i třeba právě takhle s Michalem Kiskem, když vydávali společně desku nazvanou City of Heroes, to se psal právě rok 2015. Leč bohužel tento víkend přinesl smutné zprávy o zdravotním stavu Amandy Somerville, která aktuálně bojuje s agresivní formou nádoru na mozku, tak jí držme palce. Tím pádem automaticky, když jsem připravoval ten aktuální díl pořadu Hard and Heavy, tak se mi tahle ta zpráva drala na mysl a říkal jsem si, že je nemůžu vynechat. Tím jsme otevřeli snad o něco pozitivněji, budeme pokračovat i s další muzikou, která je pro dnešek připravena a že toho máme před sebou docela dost.

0: na beatu.
1: Inu, je to tak, pro dnešní díl pořadu Hard & Heavy, pro ty, kteří se ještě nepodívali na weby, Facebooky, Instagramy a jiné sajty, kde se dá dohledat playlist toho dnešního vysílání, tak platí, že víc než dost singlů se zase urodilo a dorazilo až k nám sem do studia beatu a bylo by škoda si je nepustit a vynechat je z toho vysílání a tohle to byl jeden z nich, jak jste si mohli všimnout a myslím si, že jste mohli velmi snadno poznat, tohle byla Doro Pesch. Doro Pesch a její Rock You To Death v téhleté verzi, zvaná singlem roku 2026, předznamenávající to, co už bylo v minulosti slíbeno, a sice novou muziku od téhleté německé metalové královny, která, pojďme si říct, to poslední léta tedy zaprvé nemění svůj vzhled, mám pocit, že dokázala zastavit ten čas v tomto ohledu a zároveň nedochází ale ani energie, ani chuť na to se metalové muzice věnovat, ať už koncertně, nebo právě nějakým tím vymýšlením, co nového fanouškům předložit a zároveň si zachovává svůj ksicht a to jí totiž budíš taky úplně ke cti. Doro Pesch, Rock You To Death, pro dnešek první aktuální letošní a čerstvý single, který jsme si v pořadu Hard & Heavy mohli pustit. Ještě jich tady pro vás takových budu mít víc než dost.

0: na Rádiu Beat.
1: Za námi Wasp a Take Me Up, taky Ordenogan, tahle ta německá parta se skladbou zvanou Fever, psánou ovšem po písmenkách jako nějakou tou zkratkou. Budeme pokračovat tím, co může být příslib do budoucna, relativně vzdáleného, ale na druhou stranu člověk se má mít na co těšit a pokud jste fandové muziky takové té symfonicky metalové, řekněme, a v tomto případě to teda platí na 100%, navíc máte-li rádi kapely, kde tomu všemu vládne sympatická slečna nebo mladá paní, tak určitě budete i fandové holandské Epiky. Epika přijede sem k nám a přijede přesně vlastně za rok. 26. září roku 2027 se chystá velkolepý koncert téhleté kapely, v jejím čele stojí Simon Simons ve Fóru Karlín v Praze. Ovšem pozor, je to tak právě, jak jsem říkal a vypichoval, že pokud to má rád někdo symfonicky, tak si tady přijde na své, protože samozřejmě, že Epika nějaký ty sbory a orchestry používá v rámci v úzovkách běžných koncertů, ale ten, který se bude konat za rok ve Fóru Karlín, běžným rozhodně nebude, bude v rámci turné The Symphonic Synergy a znamená to, že kapela přijede v takzvaně velké partě, tedy nejenom skupina Epika, ale spolu s ní taky kompletní symfonický orchestr a celý jeden pěvecký sbor, což slibuje zážitek, který jste v minulosti dost možná úplně zažít ještě nemohli na vlastní kůži, minimálně ne v téhleté podobě a pokud máte rádi Epiku a máte to rádi na Čechrány i právě tím symfoniákem živým, no tak tady to je podle mě jasná volba. Mimochodem na webu Rádia Beat k tomu najdete víc informací, takže se tam i víc dočtete, ovšem datum je dáno, místo taky to už si do notýsku klidně zapisujte v průběhu toho dnešního večera. Abych vybral muziku, která aspoň tak trošku by mohla být podle mě příbuzná tomu, co tady u nás Epika za rok chystá, sáhnul jsem po živáku do Classical Conspiracy, ten vycházel v roce 2009. No a krom jiného najdete na téhleté dvojdesce i věc zvanou The Phantom Agony, tedy velmi slavnou, velmi známou epickou záležitost, ale jak říkám, už tady byla doprovázena právě živým orchestrem.

0: Radio Beat.
1: Symfonická epika naživo do Fanta Megany a hned potom Dragon Force a Power of Triforce, tak se jmenuje tahle ta aktuální nahrávka. Od kapely, která mám pocit do světa poslední dobou chrlí jedno překvápko za druhým. Jedním z nich bylo před časem oznámení, že součástí sestavy se stává Alyssa Whiteglass, což původně vypadalo, že bude jenom taková bajkárna a jenom spolupráce, ale ono to skutečně vypadá, že Alyssa patří skálo pevně do sestavy téhleté naspídované kapely, když se teda zrovna nebude věnovat svému projektu Blue Medusa, tak bude k dispozici. Kdo naopak k dispozici tak úplně nebude, tak je zpěvák Mark Hudson, protože ten už musel odstoupit jak z toho nahrávacího, z té nahrávací části, tak i z té vystupovací živé části v rámci jeho zdravotních komplikací, což v jeho případě znamená velmi silný tinnitus, pískání v uších, které nepřestává a které už je bohužel tak pokročilé, že bohužel mu znemožňuje to, aby fungovala s kapelou nejen na 100%, ale i na nějaká nižší procenta, tak se Mark rozhodl, že si teďko naordinuje sluchový klid a přepustí své místo někomu dalšímu. Jak to bude vypadat dál v téhleté kapele? No tak víme tedy o té Alyssa, ale to by ještě nebylo ono. Další jméno se objevilo v podstatě už na veřejnosti a to jméno zní Alessio Garavello. Tenhle ten člověk naskakuje na Markovo místo a stává se plnohodnotnou součástí kapely. Ne, že by to byl muzikant úplně neznámý, protože on už Dragon Force koketoval v minulosti, takže pro něj i vlastně pro celou tu kapelu a snad tedy i pro fanoušky to bude taková nějaká přirozená výměna.

0: Rádio Beat.
1: Něco, co znáte, a taky něco, co dost možná vůbec neznáte. Nejprve Gravediggera Barbarian, což je věc, kterou byste našli na desce Fields of Blood z roku 2020, a potom Anthrax, které jste poznali, ale dost možná vám ta melodie nic neříkala, tak jmenuje se Cursum Perficio a je to jedna ochutnávka další z nové muziky kapely Anthrax. I ti Gravedigger měli svoje místo v tom dnešním playlistu pořadu Hard and Heavy, protože už vychází zprávy o tom, že nová deska kapely Gravedigger je na spadnutí a bude velmi brzy. Anthrax už tohle vyzradili před nějakým časem a jsou o krok napřed, mohou tedy fanouškům sem tam utrousit nějaký ten single, aby je navnadili, naladili a tak nějak dokázali, že nekecají, že fakt na nové muzice pracují. Další jeden nový čerstvý single je tady aktuálně v našem dnešním vydání pořadu Hard and Heavy za námi. Ještě řada nových věcí přijde. Pokud rádi novou muziku objevujete, tak myslím, že si přijdete dneska na své, ale sem tam to proložíme taky něčím starým, osvědčeným a něčím, co jsem upřímně řečen dlouho nehrál, protože jsem opravdu dlouho nesáhl po desce Schizo Deluxe kapely Annihilator. Tak dneska se to povedlo. Vycházela před 21 lety tahle ta placka. Mám pocit, jako by to bylo včera, ale to je jenom můj pocit. Prostě už je to 21 letá záležitost a pořád mě baví. Třeba tahle ta věc nazvaná Drive. 2, 1, 0.

Z Kanady od Tony Hillater jsme se přes Spojené státy v podání kapely Disturb a vzpomínkou na slavnou desku Down with the Sickness dostali právě tam, kde potřebujeme být. V těch Spojených státech bychom mohli ještě chvilku po hudební stránce pobít, co říkáte. Zároveň díky těm Disturb se nám to tak jako překulilo do kategorie, řekněme, new metalových kapel. Tady pojďme si otevřít takovou tu naši nepsanou škatulku s názvem Ať se mládí vydovádí. Je u těch moderně znějících kapel ještě chvilku pobudeme, budeme se pohybovat, ale u té jedné, která se tak jako motá mezi klasickým thrashem a heavy metalem a občas to střihne někam směrem na metalcore, i když ví Bůh, jak to bude vypadat dál. Už to otajním, jsme teď aktuálně na Floridě, v Orlandu, odtamtud totiž je kapela Trivium, kterou dobře známe, vznikla v roce 99, takže tohle nejsou žádní nováčci. A co se týče muziky, no tak před nějakým časem nejenže vydali svoje malé EPko nazvané Struck Dead, ale zároveň se nechali slyšet, že pracují ne na EPku, ale na plnohodnotné další nové desce, na kterou se fandové mohou těšit. A zároveň tak, jak probíhají rozhovory s jednotlivými členy a jak se sem tam utrousí nějaká informace navíc, tak nová deska by zároveň měla být úplně novou kapitolou v historii celé kapely Trivium, což může znamenat lecos. Třeba i úplně nějaké nové hudební směřování, což si snadno doložíme právě na tom, co aktuálně před pár dny Trivium do světa vyfoukli, a to je nový single nazvaný Dead Inside of Me. Ten já už mám připravený, protože ho poslali správně i nám sem do beatu, a tak si ho můžeme pustit.

Na rádiu B. Když jsem říkal, že zůstaneme chvilku u těch nových, moderních a moderně znějících metalových kapel, tak jsem to myslel vážně. Dali jsme si novinku kapely Trivium, pak jsme si nedali úplně novinku, ale do té kategorie toho popisu myslím, že Five Finger Death Punch celkem krásně pasují. V jejich případě Jekyll and Hyde z desky Got Your Six z roku 2015, jestli se nemýlím, tak to je ta muzika, která právě teď dohrála. No a dál budeme pokračovat taky něčím zase úplně novým a úplně čerstvým, což je něco, co mě v dnešní době vždycky dokáže tak nějak udělat takový ty motýlky v břiše v očekávání toho, co zase Ronnie vymyslel. Myslím tím ten Ronnieho Radkeho z kapele Falling in Reverse. Ta jejich poslední deska, která vlastně postupně vycházela na singlech a pak teprve hromadně, ke každé té skladbě přinesla videoklip, musím říct, že monstrózně vyrobený, natočený, sestříhaný s použitím všech možných moderních technologií, takže to dokazovalo, že Ronnie není vůbec troškař a to tady ani co se muziky týče a něco se těch dalších prací okolo muziky týká. No a to samé, když teď vyskočila zpráva nový single Fallen in Reverse, tak ve mně vzbudilo zvědavost, kterým směrem to Ronnie zase nasměroval, protože on na jednom místě žánrovém opravdu nepostojí a o to víc ve mně vzbudilo zvědavost informace o tom, že na ten nový single Fallen in Reverse nebyla kapela sama, ale přibyli tam hosté. A to tedy dosti rozmanití, protože jedním z těch hlasů, který bezesporu v tomhletom songu uslyšíte a poznáte, tak bude Corey Taylor a ten tedy spojený s kapelou Slipknot samozřejmě. A tím druhým, kdo zase podle hlasu nejde minout a nemůžete si ho splést s nikým jiným, tak je Serj Tankian. Jak to dohromady dopadlo v tomhletom trojspojení velmi silných vokálů, se můžete přesvědčit v příštích, řekl bych, sekundách až minutách, protože ta nová věc, a to Fallen in Reverse, je připravená a jmenuje se Joseph.

Novinka čerstvá věc, Joseph a Fallen in Rivers v čele s Ronnym Radkem, který se postupně mění na černocha tím, jak se začíná nechávat vybarvovat černým inkoustem a ruší svá předchozí tetování, už mu tam volného prostoru věru moc nezbývá. To je ta věc, kterou jsme si dali, pak jsme sáhli po klasice, ať se zase vrátíme trošku ke klasičtější podobě metalové muziky, tohle byly Flotsam and Jetsam z roku 2019, kdy vycházela deska The End of Chaos a Good or Bad je ta věc, kterou jsme si pustili, abychom teď zase mohli nasměrovat svoje zraky a sluchy, když na to přijde taky, někam do budoucnosti, protože s novým singlem přišli i techničtí metalisté, kteří si říkají Architects. Bez nějakého dlouhého zdržování a povídání, tady pojďme na ně a pojďme si říct, že jejich nová muzika a jejich nový singl nese název Machine.

Radio Beat. Za námi Architect, Sanovinka Machine, potom March Enemy, a chce se mi říct, že stará věc, nazvaná Spreading Black Wings. Taky na Haywalk došlo, Fear Campaign jsou za námi a před námi As I Lay Dying. Ti, kteří koukají na playlist na www.radiobeat.cz nebo Facebooku a Instagramu, tak nejsou překvapení a dobře vědí, že i teď půjde o čerstvé z Brusu nové singly, ale zároveň, že oproti zvyklostem tady pro vás mám muziky dvě. Protože As I Lay Dying to vypustí pustili naraz a hned přišli s tím, že dvě nové písně jsou k dispozici a že nová deska k dispozici bude v jejich případě tedy na přes rok, ale zas tak dlouho úplně čekat nebudeme. As I Lay Dying zvolili ten trh povánoční, řekněme. Nebudou to hrnout do podzimu tak jako všichni ostatní. Počkají si, až za prvý proběhnou Vánoce, až se oslaví nový rok, až se z toho všichni zpamatujeme a 5. února roku 2027 vypustí tahle ta kapela do světa svou novou desku. Bude se to dobře pamatovat, protože už odtajnili i obal, kde jsou v podstatě takový kupy lebek, je to celé dobíhla laděno a zlatým písmem je na tom obalu napsáno pouze As I Lay Dying, tedy stejný název desky, stejný název kapely, to nás čeká právě na začátku února. Aspoň trošku se můžeme naladit a říct si, dlouho o nich nebylo slyšet, co asi Tim Lambesis po těch svých průšvizích a všem tom ostatním výměnách členů v téhleté kapele dal dohromady. No, obrázek si udělejte, protože jedna věc, kterou si pustíme, tak nese název Polarize, což mimochodem bude věc, která bude tak nějak v půli té nové desce, ta bude na 5. pozici a Retribution, to bude ta, která půjde hned za ní, ta bude 6. až ta celá nová deska vyjde.

0: na beatu.
1: SLA Dying, dva kusy od nich, ty jsou za námi, před námi, v první řadě velké loučení, protože vám slíbím třeba Cradle of Filth a slíbím vám taky knihu, kterou chystá Danny Filth, už brzy si ji budete moci přečíst, tedy když půjdete do toho prvního vydání, tak v angličtině, no ale tak co, i skladník si může přečíst Vergilia v originále, že jo? Takže dáme Cradle of Filth, potom přihodíme Agnostic Front a myslím, že tam ještě nacpu, tak jak jsem slíbil na webu rádi a být Agnostic Legion of the Damned a jejich Progressive Destructor z desky The Poison Chalice. Ovšem to bude ode mě úplně všechno. Víc už tam toho nenarvu já. Rvát se tam bude Petr Korál a spolu s ním taky Martin Stoklosinsky, baskytarista skupiny Disfigured Corpse. No a playlist chystají páni takový, řekl bych, monotématický. Ti, kteří koukají na web, tak vědí, proč jsem tohle řekl a co tím myslím, protože tam je playlist vyvěšen, ti, kteří nekoukají na web, tak těm už k tomu víc neřeknu, abych to nevykecal a abych je nepřipravil o překvapení. Nicméně Petr Korál s Martinem za chvíli, Davy na závěr dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy. No a já děkuju za spolupráci, za poslech, za pozornost, za komentáře a půjdu si pomalu po svých. Příští týden se v pořadu Hard and Heavy opět těším na slyšenou, jinak v týdnu se uslyšíme a dokonce se můžeme na mnoha místech i vidět. Já se budu těšit.